0: Víc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme
0: Fajn?
2: Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Right, babe.
0: Fine.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
2: www.direct-auto.cz. Here we go.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
3: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí. A to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn. Jsme online.
2: Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus.
2: Jsme v aplikaci
1: Radia.cz. Hot news.
3: Německá policie prověřuje inzeráty na Vintedu, který na internetu vyvolali spekulace o prodeji dětí. Podle dosavadních informací ale všechno nasvědčuje tomu, že šlo o falešní příspěvky. Vinted teď uvedl, že nenašel žádný důkazy o obchodování s lidma. Na sítích se extrémní rychlostí šíří videa, kde si lidi kvůli extrémním vedrům připravují slaninu a vejce na pánvi položený na rozpáleném parapetu. Záběry mají ukazovat sílu současný vlny veder v Evropě, i když není jasný, jestli jde o nadsázku nebo trik. Netflix přidal novou romantickou komedii Boys Males from Isabel v hlavní roli z Zoe Dutch. Příběh sleduje mladou ženu, která posílá hlasové zprávy na číslo svojí zesnulý sestry, jenže to už patří někomu jinému. Jak tady ta love story dopadne, se dozvíte na Netflixu.
1: Fajn

pondělíčko pondělí vždycky pěkně zabolí, ale není pondělí jako pondělí, zvlášť to dnešní, 29. června. Nejenže už za dva dny neobjednáme útěrky z Temu za zvýhodněnou cenu, ale hlavně začnou prázdniny. Záleží teda, jestli jste rodič nebo žák navštěvující nějaký institut, to pak priorita těchto dvou věcí může mít zpřeházený pořadí. Pokud jste žák, tak teď už to bude pohodička, bez tak už někteří na to totálně kašlete a na ty poslední dny tam ani nejdete, možná už jedete tak maximálně na letiště. Pokud jste rodič, Bůh s váma, ať jste rodič nebo žák, kurýr, lékař nebo veterinář, barber, řidič, a nebo prostě jen ladíte tuhle stanici, jste borci a pro vás speciální letní playlist tady na Fajnu. Za moment koukneme, jak se neubytovat na dovolený, startuje Morning Boost, s váma Honza Fikar a s náma teďkon Kellyn, a.k.a. Skippy McDippy. Jo a by the way, Wendy, když se včera vracela z Rakouska, přepadl jí kroupy na cestě a jako je v pohodě, ale spánek není v pohodě, tak je naďvíte. Hezký ráno, jdeme na to.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

Silence, to je Alex Voren, jeho Eternity na Fajnu. 13 minut po 6 hodině, krásné dobré ráno všem. Dámy a pánové, jsem rád, že mohu být opět po týdnu zpátky ve hře. Někteří si ani nevšimli, je mi to úplně jasný, ale takhle. Já jsem musel na týden odjet, abych zjistil dvě věci. Za prvý, že rádio je to, co mě baví, bla. A že třeba dělat plavčíka není nic pro mě. Jestli děláte plavčíka, máte náš obdiv. A za druhý, velice důležité zjištění, přišel jsem na to, jak se správně ubytovat na dovolený. Ale říkám vám, ty 200 navíc za ubytko klidně dejte. Jo, ať nedopadnete jako já. A nemusíte kvůli koupačce v moři šlapat. Do kopce. Respektive pak, když půjdete z koupačky. Říkám vám, že jsem došel zpátky, jo, na ubytování po tom, co jsem se jako vykoupal. Připadal jsem si samozřejmě jako šerpa na Everestu po globálním oteplování a mohl jsem jít znova dolů, protože jsem byl mokrej, jak holky na koncertu Justina Biebera. Takže je to takový jako zjištění, co se třeba bude hodit teďko na nadcházející 2 měsíce. Samozřejmě pokud teda chcete trénovat kardio, tak on to je ideální volba, jo. No, co se bude hodit teďkon a co potřebujeme, tak to jsou nějaký ty hity na dnešní ráno. Hnedkon teďkon, Evička Farná, Perpetuum Mobile. Jdeme na to, dobré, krásné.

0: klidem na srdci můžu říct, že po ránu jsme všichni stejně rozbití. Můžeme si připít na to, že třeba přežijeme dnešní ráno. Můžeme ho přežívat dál a můžeme ho přežívat třeba se songama, který budou zní následovně. Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and the Beat na fajnu za malou chvilku. Takhle zní léto. No, dobrý. Ještě tady mám třeba tohle. A takhle zní léto. Fastboy, Beautiful Life. Song, který si už někteří za dva dny budou moci zpívat úplně jako z vesela. Problém jenom, že někteří to léto nebo prázdniny, respektive my nebudeme, ale na fajnu si aspoň můžeme vytvořit takovou atmosféru. Tyhle songy za malou okamžik, pak mrkneme nějaký ty random fakta. Tak hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
1: Awara šar!
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
8: Fajn.
7: Rádio.
6: Instagram.
7: YouTube.
6: TikTok.
7: Co je zrovna teď in.
8: Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Rádio.
8: CZ.
9: This is Bruno Mars.
10: I'm Lily Bean.
11: It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
12: Fine.

Tohle to byla Leonie, Don't Worry Na Fajnu, půl sedmý aktuální čas, my si pojďme dát dnešní tři random fakta po dlouhý době. Random fakta. FBI měla jeden čas potíže najít 3 měsíce nějakýho hackera, protože uchazeč nesměl užívat marihuanu. Co víc na to říct? Na ten, že doufáme, že ho našla, i když to bude asi těžký. Mužský mozek nedosáhne svého vrcholu až do pozdních 50. let. Zvlášť pokud jste hacker, co užívá konopí. Ale bejt navždycky dítě? Jo, Petr Pan by souhlasil. A v dřívějších časech, kdy moři vládli piráti a chaos, se tradovalo, že pískání na lodi může přinést smůlu a hněv moře. Jako takhle. Mně stačila z bráchou loni cesta do Chorvatska autem a to byl sám. Představa, že nám do ucha píská dalších cel takových týpků, tak by důstojník musel křičet člověk přes palubu.

0: Ladíte pondělní Morning Bush na fajnu. Tohle je Jason Derulo, jeho Savage Love. 5 minut před 6:45, dámy a pánové, za malý okamžik se budem probouzet s tímhletím a budem se probouzet pořádně. Protože nás čeká tenhle ten skvost, který nese název Elevate, na svědomího má Subfocus. Tohle za malý okamžik. A za malý okamžik tady někdo bude velmi happy. Jasně, bude to taky Pharrell Williams, jeho song Happy, ale taky někdo z vás. Proč? Na to si rozhodně počkejte, za malý okamžik prozradím. Pokračujeme dál.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky. CZ.
12: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Pharrell Williams, jo, happy na fajnu. 10 minut před 7 hodinou, dámy a pánové, po celý tenhle ten týden budeme někoho z vás dělat šťastného. A proč, to si pojďme říct teď.
1: Poznej interpreta a vyraž na zrče.
0: Je to tak, tenhle ten týden nepřinese jenom začátek letních prázdnin, ale přinese taky možnost o tom létu někam odjet a upustit páru, a jakože mega. Startuje týden, kdy budeme úplně naposledy po celý týden soutěžit o lístky na Zrče festival, na ten nejepičtější český festival, který se nekoná v Česku, ale na pláži, hezky, pěkně u moře. Festival, kde bude třeba Kellyn, taky Benny Cristo, Hard Rico, Robin Zoot, Rytmus, samozřejmě Ego, song Žijeme len raz, tam naživo absolutní vrchol hudebního průmyslu. A pozor, protože je to poslední týden, kdy budeme soutěžit, tak k tomu, že každý den rozdáme 2 lístky na Zrče festival, rozdáme taky k tomuhle z tomu 2 lístky na naší party boat, na naší fine boat, na naší loď, kde bude prostě party, kde se nebudeme plavit jak nějaký trosky, ale budeme správní piráti a do toho nám své balady zapějí třeba Gufrau a Mat 213. A pozor, už nemůžu. A aby toho ještě nebylo málo, Horste, tak od nás vyhrajete balíček vlasový kosmetiky Capilan Original, protože samozřejmě hygiena důležitá, ne na festiáku. Takže o tohle to během dnešního rána budeme soutěžit. Buďte ready, když tak napsat, případně zavolat. Do té doby Joe, jeho End of Beginning.
1: Zrče festival 11. až 14. července.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Morning Boost. Fajn.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Dobrá hudba, divný internet.

0: Εδώ
1: Σμε online.
0: Σμε να τα πούς.
1: Σμε απλικατσί. Ράδια τσέζετ. Hot news.
2: Vysoké teploty v Praze zpomalily provoz tramvají. Na některých úsecích jezdí jenom 10 km za hodinu. Horko totiž způsobuje roztažení kolejnic a nutnost zvýšené opatrnosti. Dopravní podnik tak upravil rychlost, aby byl provoz bezpečnější, což ale prodlužuje jízdní doby po celém městě. Nemusíš denně ujít magických 10 000 kroků, aby to mělo smysl. Nová studie ukazuje, že už stačí něco okolo 8 000. Výrazně to snižuje riziko předčasného úmrtí a další přínosy sice ještě jako přibývají, ale nejsou úplně přesně známý. Jedna věc ale stoprocentní, a to, že nějaký to má. Na Netflix dorazily novinky ze světa Avatara, jeho korejská akční krimi a dokonce i film s AI Pacificem, který měl po premiéře na festivalu několika minutový ovace ve stoje. Prostě to stojí za to, tak si dopuste.

Shaggy z Burci, krásné dobré pondělní ráno, 7 hodin je tady. A jak jsem říkal, za malej okamžik budeme soutěžit o 2 lístky na Zrče Festival, taky o 2 lístky na naší party loď, na naší Fine Boat, taky o balíček vlasový kosmetiky Capilan Original. Ve hře je toho hodně, jenom budu potřebovat někoho, aby to když tak případně vyhrál. Takže 724-634-634 na tohle číslo pojďte napsat, proč byste právě vy měli dneska vyhrát lístky na Zrče Festival. Důvod. Jeden důvod. Čím originálnější důvod, tím větší šance. Jdeme na to, před náma Lady Gaga nebo Taylor Swift.

0: Taylor Swift, její Opalight na fajnu, 8 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, je to tady.
1: Poznej interpreta a vyraž na Zrče.
0: Je to tady, ten největší, nejlepší český festiák u moře, kde bude interpretu narváno, jak nevím, ale co, kde hlavně bude, bude tam letní atmosféra, tohle to všechno se blíží. A u nás tady na fajnu možnost vyhrát od pondělí do pátku, každý den, nejen dva lístky právě na Zrče Festival, ale taky na naší party loď, na naší fine boat, kde bude taky totální party a k tomu všemu balíček vlasový kosmetiky Capilan Original, absolutní vrchol všeho rádiového vysílání. V tuhle tu chvíli, nebo před malou chvíli jsem říkal, ať napíšete důvod, proč byste právě vy měli dneska vyhrát tohle to všecko. Přišla mi zpráva od Míši, Míšu mám na drátě, Míšo, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Dobré ráno. Míšo, ty jsi napsala, že bys měla zkusit štěstí, protože seš konečně po rozchodu v čas, kdy můžeš jet na Zrče a soutěže z pravidla nikdy nevyhráváš. A pravidla se mají porušovat přece. Tak to zkusíme. Zkusíme to. Myslím, že ty bys si to velice zasloužila. Hele, bude to spočívat v tom, že ti teda, já tady mám jednoho interpreta, kterýho ti popíšu. Tvým úkolem je uhodnout, o jakýho interpreta se jedná, dobře?
2: Uhum.
0: Tak jo.
2: Tak mi jenom vypadlo, ale jdeme na to, už je to v pořádku.
0: Jo, jo, tak jo. No.
2: Můžeme jít na to.
0: 3, 2, 1. Takže, tento interpret patří k nejposlouchanějším českým umělcům posledních let. Ačkoliv dneska zpívá a rapuje česky, jeho kořeny sahají mimo hranice České republiky. Než se naplno prosadil v hudbě, věnoval se například judu. Ve své hudbě staví hlavně na melodiích a zpěvu, ale nezůstal jen u hudby. Vytvořil vlastní značku ledového čaje, která nese stejný název jako jedno z jeho nejúspěšnějších alb. O jakého interpreta se jedná?
2: Je to Kalin?
0: Ještě jednou, poprosím.
2: Jestli je to Kalin?
0: Ano! We are playing to win! Je to Kelly! Je to Kelly! Je to Kelly! A Míšo, jedeš na Zrče!
2: Super, konečně!
0: Konečně, no tak teďkon to všechno budeš moc porušit. Třeba tam
2: tak
0: někoho najdeš.
2: Hele,
0: to ne, to ne. Hele, nejen, že vyhráváš teda dva lístky na Zrče Festival, ale rovnou vyhráváš dva lístky na naší party loď. Tyjo, ty budeš, ty toho budeš mít. Hele, a kromě...
2: Normálně, konečně vyhraná soutěž.
0: Konečně, víš? No tak jo, hele, gratuluju moc, vydrž mi na drátě, já si od tebe vezmu potřebný údaje a gratuluju. Velice, velice.
2: Děkuju
0: gratuluju
2: moc.
0: Tak jo, měj se krásně. Zatím. No tohle to byla Míša. Dámy a pánové, pokud dnes štěstí nepadlo, nebo prostě nepovedlo se, tak nebojte, soutěžíme po celý týden. O tohle to všecko, co jsem zmiňoval, je toho hodně. Tak jo, zase zítra. Do té doby, vyzdajem si BC Honey, show me love. Hezký ráno.
1: Zrče Festival 11. až 14. července.

0: Post Maloneho Circus na Fajnu 20 minut po 7 hodině. Ať neběháme my do kolečka, pojďme se podívat dál, co je v playlistu. A bude tu třeba tohle. Chemical Brothers, jejich Go. A vzhledem k tomu, že tohle už je letní playlist na Fajnu, nemůže chybět tohle. Tenhle ten song vystihuje dnešní den víc než dost. Sunshine. Pokud si říkáte, že občas slyšíte divné věci jako na mikrofonu, tak je to tady puštěný větrák, bez kterého bych to tady nezvládl. One Republic za malý okamžik. Doufám, že všichni máte nějakou klimošku nebo něco takového. Pokud ne, tak se za malý okamžik podíváme na to, že by mohlo být mnohem hůř. Hezký ráno.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
3: Právě dozrál česnek, co má říct.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in.
4: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn?
4: Fajn.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
7: Right, babe.
4: Fine.

0: One Republic, jejich Sunshine a Fajnu, půl osmí aktuální čas. Dneska je velký, velký, velký Sunshine. Od toho tady máme taky dnešní Bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Jak jsem vzpomínal před chvilkou, tak předevčírem vedro. Včera vedro. Dneska vedro, že za chvilku asi koupím nějaký starý droidy od Jabu. Vedro jak na Tatooinu. Jak kdyby planeta Země měla dvě slunce. Tak já doufám, že s tím všichni nějak úspěšně bojujeme. A kdo taky bojoval a doslova bojoval o ochlazení, byli lidi ve Francii. Lidé ve Francii, kteří čekali prostě před dveřmi místního elektra, aby se v zápětí mohli prostě poprat o poslední klimatizace na prodejně. Fakt jako velký fight. Jo, prostě klimatizace i Zdeňů máslo v akci. Vzduchem lítaly facky, nadávky, kopačky, klimatizace. Francie is the new divoký západ. Prostě bitka jak v nějakém salonu, jo? Kde se všichni snaží být jak Clint Eastwood. A stará povídka říká, že ti, co prohráli, dodnes plavou v Seině a ti, co byli úspěšní, chladěj kůlky do pozdních večerů. Ještě, že v Česku máme klimatizacích požehnaně. Protože, že by v Česku došlo pivo, to nehrozí.
2: Exclusive new music.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Takhle zní pondělní Morning Bush na Fajnu. Dua Lipa, Eat These Walls. Za malý okamžik bude Morning Bush znít třeba takto. Je to tak, Tate McRae, její Just Keep Watching. Jak někteří vědí, včera se jela velká cena Rakouska ve Formuli 1. Velká cena, kterou vyhrál George Russell. Velká cena, na který se dokonce byla podívat moje kolegyně Wendy, která tady teď kvůli tomu vlastně není. A má jediný štěstí, protože formule jsou jediná akceptovatelná omluvenka, kterou dokážeme jakožto fanoušci pochopit. Takže Tate McRae za malý okamžik. Kromě Rakouska pojedeme taky třeba do Bostonu. Bude tu Stella Lefty, nebo pokud chcete po češtěle Stella Lefty, Leváková. Její song Boston. 24-letá zpěvačka Selej. Naprostej pík. Pokud máte rádi country, tak jako já. Tyhle songy za malý okamžik a pak se podíváme na jistý letadlo, který by zvládl asi pilotovat kde kdo. Tohle za malý okamžik. Morning Boost.
1: Fajn. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
10: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
11: Letní slunce ve vlasech přináší

Temper Trap, jejich Self-Aware na fajnu. 5 minut před 8 hodinou, dámy a pánové, pokud nevíte, čím letět na dovolenou, jestli Airbus, Boeing nebo Karosa, tak v Japonsku se podařilo něco neskutečného. Japonským studentům se podařilo sestrojit experimentální letadlo, který létá jen pokud šlapete. Obdobným samozřejmě způsobem jako na kole. Jen tehdy letadlo letí a tomuhle letadlu se podařilo uletět neuvěřitelných 19 kilometrů. Wow. Respektive teda se to podařilo tomu, co tohle z toho letadlo pilotoval. Nebo spíš obšlapával. Nikdy bych teda nečekal, že slovní spojení jako obšlapávat letadlo použiju, ale dobrý výkon, tleskáme. Ono se asi není ním jako čemu moc divit. Ono totiž tomu dotyčnému nic moc jako nezbývalo, než prostě šlapat a doufat, že někam doletí. Nechci vidět, co by se stalo, kdyby si chtěl dát třeba pauzičku, tak jako my uprostřed toho největšího krpálu. Ale říkám si, že to není vlastně vůbec špatný jako vynález, jo? Sice se tenhle vynález řídí pravidlem zastav a nepřežiješ, ale třeba vy, co jezdíte do práce na kole a během toho dokážete jako naštvat všechny řidiče, co jedou za váma, tak tohle ten problém řeší. Vy budete moct do práce šlapat dál a řidiči budou uspokojeni, protože místo toho, abyste jezdili pod jejich koli, budete lítat nad nimi. Konec konců tenhle vynález je možná bezpečnější než samotný kolo na silnici. Hey! Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni v

0: práve teď na fajnradio.cz. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, které stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Víc než 600 cestujících strávilo několik hodin ve vlaku, který bohužel uvízl v bouřce v Německu. Kvůli výpadku proudu přestala fungovat klimatizace a ve voze bylo až 40 stupňů Celsia. Hasiči evakuovali nejohroženější cestující, 3 lidi skončili v nemocnici. Vlak nakonec odtáhla dieselová lokomotiva a vypadá to, že všechno dopadlo, ale na bližší informace si ještě budeme muset počkat. Česko má novej teplotní rekord. Meteorologové naměřili 40,9 stupně Celsia. Extrémní vedra ale brzo skončí. Už dneska dorazí studená fronta, která přinese bouřky a ochlazení. Denní teploty by se tak měly pohybovat kolem 25 až 30 stupňů Celsia. V Číně prasklo obrovský akvárium se 4 tunami vody a během pár vteřin zaplavilo celý prostor kanceláří. Na podlaze skončilo zhruba 25 vzácných ryb v hodnotě téměř milionu korun.
3: Tak ještě, že tady v kanclu máme jenom jednu skaláru.
4: Fajn

Teď koukám, že vlastně už tu ani nemáme. No nevadí. Pokračuje Morning Bus na Fajnu s 8 hodinou. Krásné dobré pondělní ráno všem. Za malý okamžik koukneme na to, jestli jde vynulovat body count. Velká věc. Pro někoho samozřejmě. Kromě toho taky budu potřebovat, aby se někdo z vás stal na malý okamžik DJem tohle rádia a za malý okamžik vybral song pro dnešní ráno. Song, který no, bude velice tematický. Tak se na to rozhodně počkejte. Do té doby Alef Urban nebo taky Zara Larsson a buďte ready 724634634 na tohle číslo za malý okamžik zavolat.

0: Alex Warren, jeho Passenger na Fajnu, 11 minut po 8 hodině. Dobré ráno všem, tohle je Morning Boost, kde teďko na malý okamžik někdo z vás bude moct převzít otěže a stát se DJem, protože v tuhle chvíli tady mám připravený dva songy, budu potřebovat někoho z vás, abyste vybral, jaký song je ten lepší a jaký song pošleme dál. 724-634-634, pojďte zavolat na tohle číslo a bejt ten, kdo rozhodne o tom, jak bude vypadat playlist na Fajnu za třeba takových 30 sekund, nebo možná míň. Ano, dobré ráno, někoho máme na drátě, kdo se dovolal?
1: Peťa, ahoj.
0: Čau, Peťo, tebe jsem dlouho neslyšel, jak se máš?
1: Výborně.
0: Dobrý.
1: Klasika, opět Holešovičky, dobrý.
0: Jo, co máš v plánu?
1: No, jdu do práce.
0: Jedeš do práce? Budeš mi nějaký volno, nějakou dovolenou?
1: Jo, jedu o víkendu s kamarádkou na Dovaru, na filmový festival. Poprvé ve své svém životě jsem asi poslední Čech, který nebyl ve Varech na filmovém festivalu.
0: Já jsem tam taky nebyl, takže v pohodě.
1: Aha, dobrý, tak fajn.
0: Tak, pak příště můžeš zavolat a říct aspoň, jaký to bylo, třeba příště pojedu taky.
1: Dobře,
0: tak
1: dobře.
0: Jo, budeš takovej můj jako, víš, jakože tě vyšlu na průzku.
1: Udělám ti trailer, no.
0: Přesně. Dobrý, hele, pojďme od tohohle z toho potřebu teď, abys vybrala song, který teda pustíme. Oba dva songy jsou velice tematický, jeden se pojí k něčemu jinému vždycky, jo, je to takový, že,
1: jasný.
0: Hele, uvidíš sama. Takže první věc, co tady máme. Víš, o koho se jedná?
1: No, jasně.
0: Takže?
1: Shakira?
0: No jasně, Shakira, její Die Die, hymna letošního mistrovství světa ve fotbale.
1: Mm-hmm.
0: To je první možnost. A jako druhou možnost tady mám tohlensto. Vzhledem k tomu, že se konal Bloodfest, kde vystoupili, jak je známo, Young Blood, tak tady máme song, víš, ty už víš.
1: Vím a jako mám úplně jasno. No.
0: Máš úplně jasno. Tohle z toho? Nebo to první?
1: Ne,
0: no první.
1: Shakiru.
0: Takže jsi spíš jako na ten fotbal.
1: No, já mám doma fotbalisty, ale konečně tenhle ten její song jako je super, oproti tomu Waka Waka. To bylo úplně, no to nebylo úplně to ono, ale tohle to je hezký. To je jako dobrý song, ten se mi líbí.
0: Fakt to, ty nejsi fanoušek Waka Waka, jo?
1: Ne, vůbec.
0: To jsi první člověk takhle. No tak jo, tak to je hustý, zjištění, zajímavý. Dobrá, takže nebude tu Young Blood,
1: Shakira.
0: Ani Machine Gun Kelly, ani Travis Baker, ale Shakira Burna Boy, je to tak?
1: Jo, no,
0: dobře,
1: přesně.
0: Chceš to někomu poslat? Super. Fotbalistům doma. Že
1: je to svým dětem, který asi ještě
0: spí. Dobrá, tak jo.
1: A jinak aspoň, jsem, jo.
0: Aspoň někdo může ještě spát, tak. Že? No jo. Tak se měj, Péťo, ahoj, posíláme Shakiru.
1: Ahoj, čau.
0: Čau. Tak jo, jdeme na to, není čas otálet.

naprosto ideální volba. Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, jejich AM 2PM na Fajnu. 21 minut po 8 hodině. Fua. Pojďme dál proplouvat dnešním ránem, za chvilku budeme proplouvat třeba s tímhletím. Nikit, Portugal The Man, jejich Glide. Zase, abychom se na malý okamžik uklidnili, ale ne moc na dlouho, protože bychom mohli zase usnout a to nikdo asi úplně nechceme, když chceme být vzhůru. Proto volba bude znít takto.

0: Relax, Ego, Robert Burian, jejich Žijeme len raz. Za malou okamžik na Fajnu. A připomínám, že po celý týden tady soutěžíme o lístky na největší, nejepičtější český festival v zahraničí, u moře, v Chorvatsku, a to je Zrče festival, kde tenhle song zazní naživo. Absolutní vrchol hudebního průmyslu, říkám ještě jednou. To si dáme za malou okamžik tady. No a pokud někdo vyhrajete lístky na Zrče, možná se vám bude hodit info, jak vynulovat body count. Tak na to se zase podíváme za malý okamžik. Morning Boost.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Energie tohoto města.
8: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
8: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Dámy a pánové, dávejte jeho Next Summer na Fajnu. Půl devátý aktuální čas a mám tady jistou otázku. Lze vynulovat body count? Tím je myšleno samozřejmě počet partnerů, s kterými jsme kdy štípali dříví na chatě. Otázka, která možná mnohým vrtá hlavou a třeba by si přáli jako na nějakou tu štípačku zapomenout. Minimálně se třeba očistit a to je možný. Za pouhý čtvrt milionu korun vám v Brazílii místní šaman udělá rituál, který vám má váš dosavadní body count vynulovat, jo? A vy tak jako můžete začít s čistým štítem. Zajímavá nabídka. Asi záleží, jestli s tím teda dokážeme žít. Jsou tací, kteří, když se jich zeptáte, kolik, řeknou, nevím, hodně a jsou na to hrdí. Fakt záleží na úhlu pohledu, jo? Si říkám, že asi k čertu s tady tím šamanem. To bude stejně nějaký jako šarlatán, co z nás bude chtít ten vytřískat nějaký prachy za to, že nás polije nějakou speciální vodou, ve který se bez tak noc předtím vykoupal. Ale třeba takovej šaman, co dokáže vynulovat tachometr, by se ještě před pár měsíci hodil. Audina skončila ve šrotu, pokud se ptáte. A já tu mám song, po kterým většina z nás končí ve šrotu. Ego, Robert Burian, žije Milena.

0: Tame Impala, taky Jenny, jejich Drákula na fajnu. 8:45. A pokud jste posedlí aktuální reality show Are You The One, což je zcela nová show, kde se lidé snaží seznámit a najít lásku, zatím to spíš vypadá, že se snaží najít úplně něco jiného a ne lásku, tak pro vás máme podcast, který nese název Posedlí, právě touhletou reality show, nazývanou Are You The One. Kde to mám? Jo. Moderátoři normálně, naše Kristýnka, kterou můžete znát tady z warm-upu, taky Alberto. Podcast, který vychází jednou týdně. Podcast, který rozebere 4 epizody, které během toho týdne vyjdou. Můžete to sledovat buď na YouTube u nás, kde nás najdete jako Fine Radio, nebo prostě stačí do toho vyhledávače napsat Posedlí Are You The One a vyjde vám to, anebo taky na Instagramu. Takže, ještě jednou, Posedlí Are You The One, novej podcast Fajnu, mrkněte na to, no a na Instagramu se budeme snažit ještě přinášet exkluzivní obsah v podobě Reelsek, takže buďte ready, my pokračujeme dál, za malou okamžik buďme ready na song, který přijde pak. Loot, Metafix, Shake, Big City Life, vamos. Morning Boost.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!

0: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
1: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chléba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
0: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: Loot Metafix, jejich Big City Life na Fajnu 9 minut před 9. hodinou. Znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost je u konce a dneska jsme zjistili nezjistitelné. Zjistili jsme, že za pouhý 250 000 korun tam vám v Brazílii místní šaman vynuluje body count. Taky jsme zjistili, že ve Francii proběhla první válka o klimatizace, ne-li druhá, možná třetí. My pojďme taky myslet na to, ať jsme jakoby to, ať se moc jako nepřehřejeme. Pojďme pít vodu, nebo nevím, třeba aspoň něco, co je z vody vyrobeno. Jo, přesně to, no. A mějte se krásně, hezký zbytek dne, hezký zbytek pondělí a zase zítra od 6 do 9. Teď už Míša a Music Boost. Čekis!
1: Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí!

0: I guess you moved on really easily.
1: Morning Boost.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Německá policie prověřuje inzeráty na Vintedu, který na internetu vyvolali spekulace o prodeji dětí. Podle dosavadních informací ale všechno nasvědčuje tomu, že šlo o falešní příspěvky. Vinted teďkom uvedl, že nenašel žádný důkazy o obchodování s lidma. Na sítích se extrémní rychlostí šíří videa, kde si lidi kvůli extrémním vedrům připravují slaninu a vejce na pánvi položený na rozhodnutí.

0: parapetu. Záběry mají ukazovat sílu současné vlny veder v Evropě, i když není jasný, jestli jde o nadsázku nebo trik. Netflix přidal novou romantickou komedii Voicemails from Isabel v hlavní roli Zoe Dutch. Příběh sleduje mladou ženu, která posílá hlasové zprávy na číslo svojí zesnulý sestry. Jenže to už patří někomu jinému. Jak tady ta love story dopadne, se dozvíte na Netflixu.
1: Fajn. Music Boost. Music Boost.
0: Dopo, čau lidi, startuje dnešním pondělním Music Boost na Fajnu a to v 9 hodin přesně ideální čas to celý odstartovat 4 hoďky před náma. Já doufám, že jste plně ready, jestli ne, nevadí. Tohle bude dneska můj úkol vás nastartovat, probrat a tak nějak vám říct, co se v tom světě děje, stalo například o víkendu, nebo celkově, co je dneska vůbec za den. No já doufám, že jste alespoň malinko ready, jestli ne, nevadí. Startuje Give Me Five.
1: Music Boost.
0: Neboli 5 songů na správný rozjezd. Teď už Kygo, Firestone, letní song z našeho letního playlistu na Fajnu. To vás naladí, věřte mi.

0: Boy, Moby, Sophie and the Giants, jejich Last Summer, song, který nám uzavírá Give Me Five, neboli pět songů na správný rozjezd na fajnu. No a my si musíme říct, co je dneska vůbec za den. Jedna věc mě osobně extrémně překvapila a se doufám, že v tom nejsem sama, protože film Ratatouille slaví 19 let od svého vzniku. A ano, mě byly třeba 4 v tu dobu, na druhou stranu, já si pamatuju, dokonce jsem to i někde našla, fotky z premiéry v kinech. Byly mi 4 a doteď mi přijde neuvěřitelný, že jsem byla na premiéře a že ten film teďkon slaví 19 let, jako já jsem z toho kvetla, když jsem to jako zjistila. No ale taky třeba dneska je Mezinárodní den tropů, kdy si připomínáme význam tropických oblastí, no jako na rovinu i o víkendu jsme tady žili v tropických oblastech. No ale taky třeba svátek slaví Petr a Pavel a jestli někdo z vás má tatínka jako třeba já, který se jmenuje Pavel nebo Petr, tak jim popřejte všechno nejlepší. No a my si musíme pro lepší dopoledne při pondělí na fajnu dát i správný song. Třeba takový Michael Jackson, jeho Beat It. Taky si s tím můžeme připomenout třeba film, který vzniknul. Nebo cokoliv takovýho. Každopádně celý za chvilku na fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz. Instagram.
1: YouTube.
5: TikTok.
1: Co je zrovna teď in Fine Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn

Black Bear, Monsters. 9:28 na Fajnu. A my se společně podíváme na pražskou dopravu. Ano, už jenom jsem to vyslovila a vlastně mi to přijde docela vtipný, protože to je vlastně velký téma docela hodně let. Jo, už docela hodně dlouho dozadu jsem prostě slyšela, že v Praze prostě s dopravou, s autem, je to těžký. No a menší fakt faktu, že prostě ve chvíli, když je všední den, tak se celkově lidi, auta, doprava, všechno nafoukne plus minus o třetinu. Je tu o třetinu víc aut, lidí a všeho. Po víkendu je Praha vlastně v chillu, i když ironicky strašně moc lidí, kteří třeba cestují na výlet do Prahy, tak jedou právě o víkendu. No ale kvůli tomu, že tady je nejvíc prostě pracovních příležitostí v naší milované Praze a všechno ostatní, no tak prostě už to malinko kolabuje. A poslední dobou celkově začínají ubývat a naopak i přibývat silnice na místech, kde byste to nečekali. No a právě začínají i přibývat lidi, protože tady máme největší příležitosti ohledně škol, ohledně práce a všeho. No naštěstí teď máme prázdniny, tím pádem se to uvolní, dáme si menší chill, jo, tady v té Praze dokonce se tady i budeme moc pohybovat, nebo aspoň já v to malinko doufám. Uvidíme, budeme se muset nechat překvapit a když sem pojedete na dovolenou, nebo na dovolenou, dobře, možná se mi teďko někdo vysmál, když jsem řekla, že jsem řekla, že do Prahy se jede na dovolenou, nebo si prostě odpočinout, podívat se, jak to vypadá v našem hlavním městě, tak si pamatujte, jde o to, že se to tady vždycky o všední dny nafukuje, to znamená na výlet do Prahy, maximálně o víkendech. Super tip. No stejně mám k vám super tip na songy. Za holku Kelin nebo Sofia, nebo teďko Bella Kay. I love it, I love it, I love it na Fajnu.

0: Zara Larsson a její neskutečný song Midnight Sun, který boří TikTok. Na fajnu, no a na rovinu, my se společně podíváme, jak přesně ten TikTok, tady ten song boří, protože se týká obrovských teplot, nejenom teďkon o víkendu, ale celkově, který budou, nebudou, no, je to komplikovaný. Ale o tom za chvilku, do té doby třeba Hurt s Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. A já si myslím, že byste nepoznali, jak je tenhle ten song starý. Protože většinou známe různý songy, něco nám říkají, slyšeli jsme je a řekneme si, to vzniklo třeba tak v roce 2015, 2017, možná 2010, ale vlastně nevíme. No Wonderful Life od Hurt vzniklo v roce 2010. A ano, jsme rádio, který říká, že hraje vlastně ty největší novinky. A ono to je pravda, protože minulý rok, v roce 2025, si německý DJ Purple Disco Machine řekl, mohli bychom to malinko předělat a dát tomu kapku jiný drive. No, a tak vzniklo tohle. Za chvilku kapka nostalgie, ale taky novinky, všechno v jednom, na fajnu. Music
1: Boost. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
9: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
12: CZ.

poslouchat Purple Disco Machine Wonderful Life při Music Boost na Fajnu. A my jdeme společně lámat rekordy. Jeden jsme zlomili už včera, bylo 41 stupňů Celsia, no ale nebojte, pomalu to začne klesat. Jestli jste jako já lidi, kteří se prostě těšili na léto, no tak musíme být spokojení, protože konečně můžeme nosit ty letní outfity, kraťasy, sukínky, cokoliv takovýho, nějaký sandále. No ale teda úplně v sauně jsme být taky nepotřebovali, to si jako přiznejme. No ale nebojte, v dalších dnech by to mělo pomalu klesat, mělo by to být příjemnější, ale mělo by i pršet. Teď teda z toho jsem úplně nechtěla dělat jako předpověď počasí, spíš třeba říct, že u nás v Praze se zase děje další věc a to je to, že se roztahují koleje, tím pádem tramvaje jsou schopný jet třeba jenom 10 km v hodině, což je strašně málo, trošku se jako zdržujou ty spoje a všechny tyhle věci, no zdržování spojů jsme určitě nechtěli už jenom kvůli tomu, že prostě nám to komplikuje další věc v životě, no ale co vám nikdy neskomplikuje život, tak jsou naše songy, za chvilku Felix Jen nebo Becky Hill, ale teďkon už Alex Warren Fever Dream na Fajnu.

0: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
1: Nabízíme roční vozy Škoda,

0: za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otravený.

0: Fajn. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Plus. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: My si společně v 10.01 dáme jedny rychlé zprávy ze světa.
2: Vysoké teploty v Praze zpomalily provoz tramvají. Na některých úsecích jezdí jenom 10 km za hodinu. Horko totiž způsobuje roztažení kolejnic a nutnost zvýšené opatrnosti. Dopravní podnik tak upravil rychlost, aby byl provoz bezpečnější, což ale prodlužuje jízdní doby po celém městě. Nemusíš denně ujít magických 10 000 kroků, aby to mělo smysl. Nová studie ukazuje, že už stačí něco okolo 8 000. Výrazně to snižuje riziko předčasného úmrtí a další přínosy sice ještě jako přibývají, ale nejsou úplně přesně známý. Jedna věc ale stoprocentní, a to, že nějaký to má. Na Netflix dorazily novinky ze světa Avatara, jeho korejská akční krimi a dokonce i film s AI Pacifikem, který měl po premiéře na festivalu několika minutový ovace ve stoje. Prostě to stojí za to, tak si dopuste.

Dobrý dopo, čau lidi, startuje naše druhá společná hoďka dnešního Music Boost. A to je hoďka plná bizáru. Já doufám, že jste na to ready, vždycky si vymyslím nějaký nesmysl, který spolu probereme. No a jestli se třeba ještě nejste úplně naladěný, nevadí. Teď přichází právě ta hoďka, kdy si řeknete, WTF, o čem to ta holka mluví. No a tak doufám, že jste na to ready, protože teď to přijde. Do té doby třeba Lady Gaga nebo One Republic, ale teď už Nico Santos, Ray of Light na fajnu. Music Boost.

která nám po víkendu oživila Letňany, One Republic, jejich Needs Your Love. No a já věřím, že každý z nás by potřeboval jednu jedinou věc. A to šamana na zajímavé věci. Ne, opravdu jsem to řekla. Například v Brazílii existuje šaman, který vám dokáže vymazat váš body count. Ne, možná každý ví, co to je body count, no tak to je počet vašich partnerů a partnerek, se kterým jste zažili buď příjemný, nebo vlastně teoreticky možná i nepříjemný štípání dříví. Úplně jednoduše vysvětleno. No a já si myslím, že tady ten šaman má asi skvělej jako marketing, protože na rovinu, jak chcete někomu vymazat body count? Jsou lidi, kteří si sami vymazávají body count a řeknou, že místo 10 mají 5, nebo naopak jsou šamstři, kteří si naopak třeba zvyšují body count, že řeknou, že nemají 10, ale mají 15, jako stává se obojí. A právě proto mi přišlo vždycky strašně vtipný, že existují takovýhle lidi, protože jak chcete například u žen jako vymazat body count, protože to má i nějaký jako fyzický, že jo, předpoklady. No ale já bych se přesunula dál na naše songy, to je vždycky pozitivnější téma. Třeba Ava Max, nebo teďka už Taylor Swift, Elizabeth Taylor, banger pro lepší pondělí. Na fajnu!

0: Max, My Heart, My Head. Rozhejbávačka při pondělku, při Music Boost na Fajnu. A za chvilkou bude například Ray hledat svoji životní lásku. Nebo to vlastně nemusí být životní láska, jako na rovinu manžel je manžel, ale ne vždycky to musí být ta životní láska, že jo? Na druhou stranu v jejím případě věřím, že to myslela ve smyslu životní lásky, ale tak kdo ví, že jo? Kdo ví? A za chvilku na Fajnu společně budeme hledat naše lepší já. Řekneme si o překonání sebe sama, rekordů. Ale nebojte, bude to normálnější, než tak, jako o tom mluvím teď. Ale to je za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Dos, tres!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
7: www.direct-auto.cz.
8: Přijďte si ulovit svůj poklad. 30. června a 1. července v Kolíně v OC Futurum proběhne velký výprodej nevyzvednutých balíků z evropských logistických společností. Mystery boxy plné elektroniky, šperků, módy i kosmetiky. 30. června a 1. července v OC Futurum v Kolíně.

with the MC Bees and Honey at the party. Song, který vás na fajnu osladí svojí super energii při pondělku. No a my si dáme nový rekord. Což slovo novej je vlastně strašně silný, protože tenhle rekord padnul už jakoby minulej rok, jo, už to chvilku je, ale je extrémně inspirativní. To znamená, že si ho musíme spolu malinko probrat. Jedna policistka zvládla 733 chybů za hodinu, což je neuvěřitelný. Hlavně teda, jestli jste stejný lidi jako já, který jsou rádi, že se přitáhnou párkrát, na tož ještě jich dát jako 733. No ale důležitý je, tady právě na tom rekordu, že byste měli překonávat svoje hranice. A to v čemkoliv, samozřejmě v těch pozitivních, ideálně třeba sportovních věcech, ne úplně, že si jako jednou v hospodě dáte 5 piv a pak překonáte svoji hranici a dáte si jich 10, tak je to úplně myšlený není, ale samozřejmě vždycky záleží na úhlu pohledu, že ano. Jediný, co vás vždycky správně naladí a nikdy nezáleží úplně na úhlu pohledu, protože ten úhel je prostě skvělý, jsou naše songy. Za hluku Miley Cyrus je The End of the World, nebo teďkon Another Talk to You na Fajnu.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: Molly When the Wine Runs Out, song, který nám na fajnu připomíná, co všechno se nám může stát a co nás může trápit. No ale my se přesuneme malinko jinam, protože za chvilku tady bude hvězda královna Edenu Eva Farná. A my si dáme její song Perpetuum Mobile, jeden z největších za poslední dobu a taky nejnovějších. A já doufám, že dneska večer budete koukat na oblohu, protože tam bude jeden úkaz, o kterém si popovídáme za chvilku na fajnu. Music Boost.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Na fajnu.
1: Nechci ho znova pustit, už ne.
0: V 10 hodin a 50 minut. A my si společně dáme jednu připomínku, protože dneska 29. června bude na obloze vidět vzácný jev, který se jmenuje jahodový měsíc. No jestli dneska třeba svojí polovičkou nemáte nic na práci v těch 19.58, tak se jako podívejte na oblohu. Ano, mělo by to být vidět i v době, když už je jakoby, když je ještě světlo, když se ještě nezatáhlo. A věřím, že třeba ta romantika se občas hodí, no a s jahodovým měsícem, jestli máte rádi jahody, samozřejmě to je vtip, jahodový měsíc se tomu říká z jiného důvodu, no ale i tak je to krásný jev, na který si můžete podívat s vaší polovičkou a udělat si hezký randíčko. Takže taková připomínka, třeba se vám to někomu bude hodit, stejně jako se vám vždycky hodí naše songy. Za hluku Nathan Do nebo Dominic Fick, ale teď už Alessa Dixon, The Boys Does Nothing u nás na fajnu.

0: Music Boost. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za svůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Dokonce i v 11 hodin přesně tady máme jedny rychlý zprávy ze světa. Víc než 600 cestujících strávilo několik hodin ve vlaku, který bohužel uvíjí.

uvízl v bouřce v Německu. Kvůli výpadku proudu přestala fungovat klimatizace a ve voze bylo až 40 stupňů Celsia. Hasiči evakuovali nejohroženější cestující, 3 lidi skončili v nemocnici. Vlak nakonec odtáhla dieselová lokomotiva a vypadá to, že všechno dopadlo, ale na bližší informace si ještě budeme muset počkat. Česko má novej teplotní rekord. Meteorologové naměřili 40,9 stupně Celsia. Extrémní vedra ale brzo skončí. Už dneska dorazí studená fronta, která přinese bouřky a ochlazení. Denní teploty by se tak měly pohybovat kolem 25 až 30 stupňů Celsia.

0: 25 vzácných ryb v hodnotě téměř milionu korun.
1: Fine. Music Boost. Music Boost.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Dobrý dopo, ještě vlastně poslední hoďka pondělního dopoledne před námi, ve který se společně dáme nějaký ty hudební bizárky, novinky a celkově se podíváme na víkend. Ano, je pondělí, to znamená menší rekapitulace, co jsme tady měli. Samozřejmě nesmí chybět a já doufám, že jste probraný při pondělku. Ano, je pondělí a věřím, že jsou lidi, kteří prostě musí do práce. I v létě, v pondělí. Stejně jako věřím, že jsou lidi, kteří už si ty prázdniny alespoň trošku užívají, nebo jsou někde na dovče, nebo třeba jedete na dovču. Je to čistě na vás, ale všechno je v pohodě, jo. Všechno, hlavně, aby byl v hlavě ten správný chill. K tomu vám pomůžou třeba naše songy. Za chvilku Justin Bieber a Nicki Minaj, její Beauty and Beat. A nebo teďkon Sia, Cheerleader, na fajnu.
1: Music Boost.

Neskutečný letní banger, který nám obohacuje playlist na Fajnu. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Malinko se společně teď zaspomínáme na víkend. Protože například v sobotu se toho dělo opravdu, ale opravdu hodně. Vlastně až to bylo zvláštní. Byl například Blankfest, Kulin Festival nebo třeba One Republic byly v Letňanech. Chápete to, že tři velké akce, na které by třeba lidi chtěli jít, jako fakt na všechny, tak se konaly v jeden jediný den. Mně to přijde strašně smutný, protože mohlo by to mít mnohem jako větší úspěch všechny, kdyby prostě byly jindy. Já chápu, že se asi úplně jako nedomlouvali, hele, my si to uděláme prostě v pátek, jo, ty půjdeš ve čtvrtek a my půjdeme v sobotu. Co vy na to, jo, tak to úplně asi nebylo, ale i tak je to prostě škoda. Ale stalo se, jestli jste někdo z vás byli alespoň na jedný tady z těch akcí, nebo třeba jste měli nějakou svojí, třeba na vesnici, ve vašem městě, doufám, že jste si ten víkend užili, protože byly extrémní teploty, že jo, bylo to vlastně až v něčem strašný, no ale co je vždycky super, tak jsou naše songy. Za chvilku Fastboy Ruff, jejich Wave, nebo teďkon BTS, svým, kdo by si nechtěl na Fajnu zaplavat.

Fastboy, taky Rough, jejich wave, vlna, veder, který nás tady na fajnu extrémně jako přehání, to je hrozný, no ale třeba songy, ty jsou skvělý. Třeba taková Gracie Imbrams, její Dead So True song, který si společně dáme a zavajbujeme si na něj už za chvilku. Ale samozřejmě to není jediná zpěvačka, která tady bude. Třeba i Katy Perry, ne teda úplně v podobě přímo songu, ale dáme si menší drbíky ohlednění. Ale to i za chvilku, na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Energie tohoto města.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
13: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
14: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
15: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.

Nový song pro lepší pondělí na Fajnu. A my se společně dáme jednu Katy Perry, no ale nebude to klasika, na kterou jsme zvyklí prostě tady z našeho playlistu, ne, bude to naopak něco úplně novýho. Protože tahle skvělá žena, skvělá zpěvačka, vydala nový song Watch It Burn, který extrémně překvapil fanoušky, no ale nejenom nějakou melodii. Musím říct, že když jsem to slyšela, za chvilku si ho trošku pustíme, tak má to podobný vibe jako většina právě songů od Katy Perry, no ale podle všeho by se měla Katy právě díky tomuhle songu rozloučit se svojí minulostí, dát si nějaký ten refresh a spálit za sebou mosty. Víte co? My si to musíme společně pustit, abyste prostě věděli, o co přesně jde. Myslím, že všichni, kdo Katy Perry aspoň trošku znají, tak víte, že prostě má to podobný vibe, ale zároveň něčím ne. Já když koukám na ten videoklip, že tady přímo přede mnou běží, tak úplně vidím to násilí, vlastně až trošku zoufalství za tím, že se chce prostě vzdát své minulosti. Což k tomu očividně asi mělo patřit.

0: same. Pink Panther z Rarsonich, Stay Tight na Fajnu. No a za chvilku člověk, který umí extrémně dobře bořit hudební žebříčky, Taylor Swift, její The Fate of Ophelia. Konkrétně tahle pecka tam byla 5 týdnů. Number one. Jsou zpěváci, který vyzkoušeli svoji hudební kariéru, měli i třeba skvělý rozjezd. No a nakonec vyhořeli, což samozřejmě stává se, všichni jsme jenom lidi, dokonce i zpěváci. No ale pak je tu Taylor Swift, která jede, třeba pro mě, po Shake It Off, už to byla taková zpěvačka jako i. Existuje, no, Taylor Swift, Shake It Off, dobrý. No ale před pár lety, boom, Swifties, koncerty, turné, všechno, jela nespočet koncertů za sebou, no prostě neuvěřitelný člověk. A my si ho dáme za chvilku, společně na Fajnu. Music
1: Boost. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc, za méně. Allegro.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
6: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
7: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

Taylor Swift a jeden z jejich největších songů The Fate of Ophelia. A na fajnu jeden romantický tip. Už jsme si řekli o vydání songu, rekordech, ale to vůbec není důležitý. Nejdůležitější je láska, romantika, že třeba Sam Smith oznámil nový album, který bude prej nejromantičtější v jeho kariéře. Tohle to řekl on sám. Novinka vyjde už 21. srpna. To znamená, pánové, jestli nemáte nějaký připravený nějaký romantický dejtík na 21. srpna, tohle je ideální, prostě vzít slečnu někam, třeba do parku, nebo kamkoliv jinam, i k vám domů a pustit jí nový album. To je přece skvělý. Taková trošku obzvláštnění, protože většinou nějaký dejtíky, prostě ježíš, vezme tady na oběd, na snídaní, na brunch, nevím, proč do toho furt spu jídlo, ale prostě jídlo je základ vztahu, to prostě víme. No a pustíte jí prostě nový album, což je mnohem lepší. Já vám pustím super songy, které jsou taky skvělý. Bude tady David Guetta nebo teďkon Damiano David, Tyla, Nero Rodgers, jejich Talk to Me u nás na Fajnu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: Sme online. Sme na DAB+. Sme v aplikácii Rádia CZ. Hot News.
1: Společnost Vinted uvedla, že nenašla žádný důkazy o obchodování s lidma a při prověřování případů spolupracuje s německými úřady. Ty mezitím vyšetřují podezřelý inzeráty, který na internetu vyvolaly spekulace o údajném prodeji dětí. Podle dosavadních informací ale všechno nasvědčuje tomu, že šlo o falešné příspěvky. Sílu současný vlny veder v Evropě mají dokazovat videa, který se ve velkém šíří po sociálních sítích. Lidi na nich pokládají pánve na rozpálený parapety a připravují na nich slaninu nebo vejce. Záběry se během krátké doby staly virálními. Na Netflix dorazila romantická komedie Voicemails for Isabel se Zoe Dutch v hlavní roli. Hlavní hrdinka posílá hlasové zprávy na telefonní číslo své zesnulé sestry. Netuší ale, že číslo už používá někdo jiný. Právě nečekané propojení dvou cizích lidí a jejich vzájemná chemie podle kritiků dělají z filmu jedno z nejpříjemnějších překvapení letošního roku.
0: Fine. Music Boost.

Ahoj lidi, krásný odpoledne, 12 hodin, 1 minuta, no to je neuvěřitelný. Poslední hoďka dnešního Music Boost před námi. Já věřím, že alespoň v tom polední už se trošku probraný, tu hlavu máte naladěnou na super songy, super témata, nebo prostě na dovolenou, jo, je to na

vás, kde jste, nebo jste třeba v práci a těšíte se na nějaký vaše volno, a nebo ne, nebo žijete prací. Takový lidi taky existují. Pro všechny, kteří poslouchají Fajn, za chvilku ženská logika do té doby Alex Warren, Joe, nebo teďkon Robin Schulz, Cyril, San Martini, World, Gonna Wild. Music Boost. Pojďte do pondělka společně s Fajnem se naladit tu správnou energii.

0: Warren, jeho Passenger na Fajnu. A konečně je tady ideální čas na ženskou logiku. My ženy častokrát, když používáme sluchátka, tak si je hodně stlumíme. Jednoduše nám to úplně do těch uší neřve. To znamená, až příště před náma něco řeknete, tak si vzpomeňte, že většinou žena má sluchátka vzlumený.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat

0: V létě nechceš řešit, co si pustíš.
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. Summer,
0: sun. Fajn.

0: Jackson, Switch Disco, Under the Sun, což tady v tu chvilku nejenom u nás na Fajnu, ale celkově venku moc nikdo bejt nechce. Nebo se chcete popálit, to už je čistě na vás. No a za chvilku si společně dáme zase trošku jiný příjemný mood. Teď mi palá Janine, Dracula. A nebo si dáme tři bizárky ohledně veder. Jeden bude z Německa, jeden z Nizozemska a třetí z Francie. Bude toho ještě hodně, i když to naše poslední hoďka, ale to je v klidu. Za chvilku na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co

0: vždycky fresh.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Instagram, YouTube, TikTok,
3: co je zrovna teď in.
0: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?
0: Fajn.
4: I'm Lil Creepy.
5: It's Sabrina Carpenter.
6: Music.

Rozalén její Snap. Song, který nám doježdí ve 12 hodin a 30, pozor, 2, 1, 31 minut u nás při Music Boost na Fajnu. Extrémní vedra, téma, o kterém všichni ví. Jako na rovinu, komu nebylo o víkendu vedro, tak jste byli buď v zahraničí, nebo třeba v Egyptě. Já jsem zjistila, že v Egyptě reálně bylo menší vedro než u nás v Čechách, což jsem nečekala, že někdy v životě budu schopná říct. No například v Německu bylo 40 až 45 stupňů a roztejkaly se tam semafory. Nevážně, tam je škoda v hodnotě několika milionů a extrémní technické poruchy, kolapsy, no však to znáte, prostě Německo, nebo celkově jiný země, Česko, no prostě pokaždý, když o něčem mluvíme, tak jediný, co na to můžu říct, je název země a prostě... No ale každopádně my si dáme další song. Třeba Shawn Mendes, jeho YYY, otázka, na kterou se všichni ptáme, hlavně při těchto vedrech, nebo Gufrau, Marie April, jejich nezvládám. Někdo nezvládá vedra, Marie April nezvládá něco jiného. Teď už na Fajnu.

0: Posloucháte Escape of Demons Hunter, jejich Golden song, který nám tak jako zpříjemňuje Music Boost na fajnu ve 12.40. No ale samozřejmě to není to jediný, co tady společně máme. Za chvilku to bude třeba Bella Kay, její I love it, song, se kterým jsme dneska startovali, no a nakonec si končíme. A už za celých krásných 20 minut mě tady vystřídá moje blondětá krásná kolegyně Kristýnka. Buďte ready, jak na ní, tak na další songy. A jdem na to, za chvilku na fajnu. Music
1: Boost. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

Okay, I love it, I love it, I love it. A taky dnešní Music Boost s Míšou u konce. My se slyšíme zase o víkendu od 8 do 12. Zítra už tady s váma bude Andrea a já věřím, že si užijete lubriku a všechny další věci, informace, kterýma vás bude obohacovat. Teď už přichází moje krásná mladá kolegyně Kristýnka, která se tady na mě usmívá, věřím, že je plně připravená, vybavená svojí úžasnou inteligencí i všema vtipama. Já už vás předávám do jejich rukou a zase o víkendu. Ahoj. Music Boost.

0: Music Boost.
1: 3, 2, 1.
0: Ой, за хвилку, Кристи.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Za chviličku nám odběře 1 hodina odpoledne a to je čas se zase něco dozvědět s Hankou.
2: Kvůli bezpečnosti musel pražský dopravní podnik na některých tramvajových tratích snížit rychlost až na přibližně 10 km za hodinu. Důvodem jsou vysoké teploty, které způsobují roztahování kolejnic. Opatření sice pomáhá udržet provoz bezpečný, cestující si ale kvůli němu připlatí časem stráveným na cestě. 10 000 kroků denně už podle nový studie není jediný cíl, za kterým je potřeba jít. Výzkum ukazuje, že výrazný přínos pro zdraví přináší už asi 8 000 kroků denně, které snižují riziko předčasného úmrtí. Na Netflixu přibylo hnedka několik novinek. Fanoušky potěší obsah ze světa Avatara, dorazilo taky jeho korejské akční krimi a nechybí ani film, který po své festivalové premiéře sklidil několikaminutové ovace ve stoje. Fajn.
1: Pondělní odpoledne, další pracovní týden před náma. Já jsem Kristý, jestli si pamatujete, jakým způsobem mě dneska uváděla Míša, tak Míša mě tady předváděla v superlativech, já nevím. Nevím, jestli mám připravený dostatek vtipů, nevím, jestli jsem inteligentní, jsem blondýna, ale uděláme si to zábavný, to totiž zvládnu, takže pojďme na to. Čekají na vás 4 hodky fajn warm-upů, startujeme právě teď, já myslím, že už není na co čekat. Imagine Dragons, Follow You, tímhle trackem to odstartujeme. Pojďme si udělat hezký odpoledne. Let's go!

Zara Larsson nám na Fajnu právě dospívala song Midnight Sun o nikdy nekončícím slunci. A já mám pocit, že někteří z nás už by chtěli, aby to slunce trošku skončilo, protože tenhle víkend uplynulej byl tady v Česku trošku takový nekončící slunce. Ale pojďme od toho. Kdyby existovalo tlačítko resetovat minulost, zmáčkli byste ho? Protože v Brazílii už to jde. Jenom vás to vyjde tak na 280 tisíc. Za tuhle cenu si můžete dát takovej ctrl alt delete na svůj milostný život. Jo, na svůj body count. Existuje totiž nově rituál, při kterém vám šaman symbolicky ten váš body count, to znamená, s kolika lidma jste štípali dříví, nebo chcete-li tečka, tečka, tečka, jak tomu říkali v Mamma Mia, no prostě vynuluje vám to teda body count, takovej nový rok, nový já. Lidi říkají, že vám to může pomoct uzavřít minulost, vstoupit do nového vztahu s čistou hlavou. Jako tu myšlenku chápu, myslím si, že každý z nás asi někdy zatoužil potom archivovat některé kapitoly svého života, ale nevím, jestli to stojí za 300 tisíc. Za tu cenu by ten šaman měl vynulovat i všechny trapné vzpomínky z puberty, všechny facebookové statusy z roku 2012, protože když už teda resetovat, tak pořádně, tovární nastavení. No, schválně, co si o tom myslíte? Kdybyste mohli resetovat jednu jedinou věc ze své minulosti, co by to bylo? Taky body count? Nebo facebookový statusy? Tak pojďte mi napsat 724-634-634. Na tohle číslo mi napište, co byste ze své minulosti resetovali, smazali, kdybyste mohli. A mezi tím samozřejmě další song. Tate McRae, Just Keep Watching. Právě teď na Fajnu.

0: Nathan Dave, MNEK, jejich song Ten Get Back Up, to je pořádná dávka motivace takhle při pondělku, to všichni potřebujeme, to se hodí. No a doručila jsem a já jsem se vás ptala, kdybyste mohli smazat jednu věc ze své minulosti, vyresetovat, co by to bylo? Sanky tady píše, ahoj, určitě bych vymazal digitální stopu na internetu. To je moc dobrá poznámka, na to si myslím, že často zapomínáme, když sdílíme věci, takže tohle je takový váš reminder. Dávejte si bacha, co sdílíte. No a pak přišla ještě zpráva od Klárky, která píše, že by vymazala ze své minulosti všechny svoje ex. A pak tady píše ještě Michal teď aktuálně, že by vymazal studium pedagogického lycea. Tam by mě zajímal důvod. Proč? Za mě třeba Gimpl nejlepší období, takže to bych nemazala. Aha, že ho to nebavilo, no tak jo, tak někdy nás něco nebaví, ale pak nám to do toho života něco dá. Ale pojďme si dát už zase něco, co nás bude bavit. Za chvilku další songy, třeba Shabuzy, Miles Smith, jejich Blink Twice. Tak za chviličku, tady na Fajnu.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
4: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
5: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chléba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
6: Hudba.
7: Hvězdy, zákulisí.
6: A to nejlepší z internetu.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Fajn.
8: Here we go. Go.

No a cože, pondělí, my na Fajnu si party můžeme udělat i na začátku týdne. Kato, Johnny, song Turn the Lights Off. A vztahy jsou oficiálně jako mléčné výrobky. Někdy pořádně skysnou, někdy vás z nich bolí břicho, někdy se vám možná i chce zvracet, ale hlavně mají datum expirace. Na internetu se totiž teď řeší novej trend v randění, ano, já vím, zase nějaký novej trend. Tomuhle se říká sunset clause, v překladu něco jako dohoda o západu slunce. Funguje to jednoduše. Vy se prostě hned na začátku vztahu s tím člověkem domluvíte na datu, kdy si sednete, potkáte se a domluvíte se, jestli chcete pokračovat do další série toho vztahu nebo to ukončit. Cílem je prej zabránit tomu, aby lidi zůstávali ve vztazích jenom proto, že v něm jsou, ze zvyku nebo ze strachu z rozchodu. Takže ta myšlenka podle mě není úplně špatná, protože otevřeně mluvit o tom, kam ten vztah směřuje, je určitě zdravější, než předstírat, že se nic neděje. Na druhou stranu, mít v kalendáři zapsáno 19.00 výroční večeře, 20.00 rozhodnutí, jestli spolu ještě budem, zní to trošku jak pracovní pohovor. Nebo jako když obnovujete předplatný nějaký streamovací služby. Takový to chcete obnovit ještě další rok předplatnýho? Psychologové navíc upozorňují, že když se člověk až moc upne na to jedno konkrétní datum, tak to může vytvářet zbytečný tlak. No a samozřejmě, ztrácí to romantiku, že jo? Kde je v tomhle romantika? To je prostě čistý kalkul. Ale schválně, kdybyste měli dát vztahu takovou tu zkušební dobu, jako v práci, jak dlouho by to bylo? Bylo by to v řádu měsíců? Byl by to třeba rok? Za jak dlouho se podle vás dá takhle vyhodnotit vztah? Jak dlouhá by byla zkušební doba? Napište mi na 724634634, jak by měla vypadat zkušební doba vztahu, jak dlouhá by měla být. A my si dáme zpěvačku, která je mistryně přes vztahový songy. Dua Lipa, Don't Start Now. Tenhle song právě teď na Fajnu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Lisa je prostě mistryně letních party hitů a tohle byl její song New Religion, který má společně s Faithless a my jsme si ho dali takhle při pondělním odpoledku na fajnu. Já jsem se vás ptala, jak dlouhá by podle vás měla být zkušební doba vztahu. Kdybychom to udělali jako v práci, máte zkušebku. Michal píše, že podle něj stačí 2 týdny a už víte, o co půjde. Dobrý je trochu přetížit systém, to cituji, a říká, že pak je dobrý vidět, jak kdo reaguje v různých situacích. To znamená asi, že máte toho člověka vystavit prostě nějakým nekomfortním situacím a uvidíte, jak zareaguje. Pak přišla ještě tady zpráva nepodepsaná, že psychologové prej říkají, že je potřeba 6 měsíců, protože po tuhle dobu se vám vyplavuje hormon lásky, takže nevidíme chyby, který ten druhej má. Až po 6 měsících dokážete trošku poznat. Ale pak mě pobavila zpráva od Krištofa. Ten to totiž vzal úplně hopem, tam 6 měsíců rozhodně nebylo. Píše, co jsem poznal tu svojí, tak po měsíci byla těhotná, takže nějaká zkušební doba nepřipadala v úvahu. Aktuálně jsme manželé už 5 let a máme 2 děti. No tak to je krásný, že ačkoliv to bylo takhle hopem, šupem, pendolino takový vztahový, tak to dopadlo dobře, to jsem ráda, to ráda slyším. A Nelita píše, že za ní stačí právě třeba 72 hodin. Po zkušenostech by nedala ani minutu navíc. Tak vidíte, každý to má jinak, někomu stačí den, někdo po měsíci a někdo třeba za rok. Pořád neví, jestli je to ono. Já vám děkuju za sdílení, za zprávy. A my si dáme za chvilku song, který 100% bude to ono. Protože je to song s názvem Number One od Nika Santose. Tak si to užijeme za chviličku tady na Fajnu.
1: Attention, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
13: CZ. Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

Focus, jejich Elevate. Tenhle song vás, věřím, pořádně rozjel, dodal vám energii takhle při pondělním odpolku. A jestli máte poslední dny trošku pocit, že vás úplně všechno rozčiluje, možná nejste protivný. Tady máte oficiální výmluvu, až vám někdo bude vyčítat, že jste mrzutý. Není to váma, je to prostě tím nechutným horkem. Odborníci totiž říkají, že vedro neovlivňuje jenom naše tělo, ale i náš mozek. Nejenom, že se hůř soustředíme, hůř se rozhodujeme. A pojďme si říct, já jsem těch špatných rozhodnutí udělala za víkend hodně a jestli vy taky, tak jsme v tom spolu, máme na to výmluvu. No ale hlavně máme prostě kvůli tomu vedru hrozně krátkou pojistku. Během těch extrémních veder přibývá hádek, konfliktů a ne proto, že by horko dělalo z lidí horší lidi, ale prostě proto, že má náš mozek méně trpělivosti. Což mimochodem vysvětluje, proč jsem se včera málem pohádala s mikrovlnkou. Takže jestli vás dneska někdo naštve, to horko pořád je, zkuste se nejdřív zamyslet nad tím, jestli jste opravdu naštvaný, nebo jste jenom přehřátý. Protože v tomhle počasí je to dost tenká hranice. Ale co nás zachraňuje, jsou samozřejmě dobrý songy. Takže Khalid, Love, Tied Up posílám právě teď do vašich uší. To vám náladu zvedne zaručeně. Let's go.

0: náloži party songu jsme si samozřejmě museli dát něco i na vykřičení emocí. A tohle bylo ideální. Alex Warren, jeho song Ordinary, se kterým jsme zakončili naší první společnou hoďku dnešního warm-upu. No a blížíme se do další. Samozřejmě jedem dál, za chvilku další top songy, dáme si zprávy, no a pak zase zpátky k písničkám. Tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Začátek týdne, takže samozřejmě potřeba se dozvědět, kde se to děje. Pojďme na to společně s Hankou.
3: Po bouřce zůstal v Německu stát vlak Českých drah s více než 600 cestujících. Kvůli výpadku proudu přestala fungovat klimatizace a teplota ve vozech vystoupala až ke 40 stupňům. Hasiči proto evakuovali nejohroženější pasažéry, 3 lidé skončili v nemocnici.

0: dieselová lokomotiva. Extrémní vedra v Česku vyvrcholila novým teplotním rekordem, když meteorologové naměřili víc než 41 stupňů Celsia. Dlouho ale nevydrží. Už dneska dorazí studená fronta s bouřkami a citelným ochlazením. V dalších dnech by se denní maxima měla pohybovat přibližně mezi 25 a 30 stupni Celsia. Kanceláře v Číně během několika vteřin zaplavily 4 tuny vody poté, co prasklo obří akvárium. Na podlaze skončilo asi 25 vzácných ryb v hodnotě skoro 1 000 000 korun. Majiteli se podařilo část z nich zachránit a ty uhynulé nakonec připravil jako jídlo pro své přátele. Fajn.
1: A taky je tady pokračování Fine Warm-upu se mnou s Kristý. Čeká nás druhá společná hoďka a my si tím pondělím nenecháme zkazit den. My uděláme si to hezký, dáme si dobrý songy a taky si povíme zas něco o vztazích, protože to je nevyčerpatelný téma, který nás baví, rozčiluje, prostě probouzí v nás emoce a to je nejlepší, když v nás něco probouzí emoce a to stejný umějí i dobrý písničky. Jednu z nich si pustíme právě teď. Teddy Swims, jeho Bad Dreams a tohle bude naopak velice dobrý sen. Pojďme na to, teď na

0: už ne.
1: Já myslím, že tenhle song skoro ani nemusím představovat. Eva Farná, její mega hit Perpetuum Mobile. Krásná věc, takhle při pondělku, ideální. Říká se, že nejvíc vztah prověří cestování. Já bych k tomu možná přidala ještě festivaly. Protože jestli přežijete se svým partnerem 3 dny ve vedru, frontu na záchody, ještě ke všemu mobilní záchody, taky hádku o tom, na který koncert, na kterou stage půjdete a hledání stanu ve 2 ráno, tak už zvládnete úplně všechno. A možná na tom fakt něco je. Nový průzkum mezi páry totiž ukázal, že společný zážitky vztahům prospívají. To bychom asi čekali, že lidi, kteří spolu pravidelně zažívají něco nového, si víc důvěřujou, líp komunikujou a bývají spokojenější. Takže festivaly teď už nemusíte by brát jenom čistě jako hudební zpestření, ale jsou to vlastně takový vztahový zátěžový testy. Buď to ten vztah posílí, no nebo odhalí, že jeden z vás chce 8 hodin stát pod pódiem a druhý si chce sednout na trávu s langošem. Obojí je důležitá informace, protože to ukazuje, že máte jiný životní priority a to je docela zásadní problém. Samozřejmě dá se to skloubit, ale důležitý umět si to vykomunikovat. Tak mě ale zajímá, jo, máme festivaly, cestování, co podle vás nejvíc prověří vztah? 724-634-634, tam mi napište, ať už je to za vás teda dovča, festák nebo třeba sestavování nábytku, co já vím, i to může někdy docela vztah prověřit. Tak mi napište, co to je za vás a pak si to tady nazdílíme. Napište mezi tím Taylor Swift a její Opalite. Let's go!

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Není důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: Anderson, Switch Disco a jejich song Under the Sun. O tom, že takhle pod sluncem se máme zamilovat, to je krásná message v tomhle teplém počasí. Pondělí odpolko. A já jsem se vás ptala, jak nejlíp prověřit vztahy. Co to podle vás nejlíp prověří? Hanka psala věc, která je asi docela jasná nám všem. Společný bydlení. Společný bydlení je velký test pro všechny, samozřejmě. Záleží, jak rychle se k tomu uchýlíte. Myslím si, že by to lidi neměli dělat moc brzo, protože ten vztah pak rychle přejde z nějaký takový tý zamilovanosti do toho, jsme spolu 20 let a staráme se o barák, jo? Nebo tak mi to aspoň přijde. Nicméně test je to určitě důležitý. Michal zase píše, že podle něj je test už jenom, když třeba přejedete, zapomenete si jet správným výjezdem z dálnice, protože pokud někdo v klidu vydrží 30 kilometrovou zajíždku, bude to parťák do nepohody. No já si myslím, že se i takhle prověří, jaký je ten člověk navigátor. Když zvládnete, že ten člověk neumí navigovat, tak je to taky docela zásadní. A naopak, já vám děkuju za odpovědi, za sdílení a samozřejmě za to, za odměnu další písničky už za chvilku. Třeba Dominic Fike, White Keys. To je song, který vám zpříjemní ať už společný bydlení, anebo i tu přejetou výjížďku, přejetej výjezd z dálnice. To a to znamená zajíždku. Tak za chvilku další songy tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
3: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
8: www.direct-auto.cz.
9: My name is Summer.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.

extrémne chytlavej song Nia, jej Some Say, práve teď na fajnú púl tretí odpoledne. A jestli ste si mysleli, že žárlivosť je jenom lidská vlastnosť, už ste niekdy skúsili pohľadiť cizího psa pred zraky toho vašeho? Nový výskumy ukazujú, že psi opravdu umiejí žárlit. A v experimentech zjistili, že dokonce stačí, aby majitel věnoval pozornost plyšákovi. Ani to nemusí být jiný pes, stačí plyšák, aby psi okamžitě začali zasahovat. Hned se strkali mezi svého pána a plyšáka, chtěli být blíž a prostě se snažili získat si tu pozornost zpátky pro sebe. Já to vlastně chápu. Já taky trochu žárlím, když můj domácí mazlíček si jde lehnout k někomu jinému, než jsem já. To si vždycky říkám, promiň, ale kdo ti kupuje granule? V koho bytě bydlíš, aniž bys platil nájem? A přitom se tvářím jako v pohodě, ale uvnitř mám osobní krizi a něco pravděpodobně podobného zažívají i ty domácí mazlíčci. Pes není prostě jenom nejlepší přítel člověka, občas umí být taky trošku drama queen. Tak schválně, jakou největší scénu nebo jakou scénu udělal váš mazlíček, když jste věnovali pozornost někomu nebo něčemu jinému? Můj kocour třeba nesnáší, když koukám do mobilu. To pak třeba kouše do televize a tak. Tak schválně, dělají vaše zvířata něco takového? Třeba když hladíte cizího psa, cizí kočku, nebo se věnujete něčemu jinému než vašemu mazlíčkovi. Napište mi na 724634634 a pouštíme další song. Tiffany Iris Vertigo, právě teď na fajnou.

0: Praze vás buď rozbrečí, anebo dostane do naprosto dobrý energie a já doufám, že takhle při pondělí byla asi lepší volba, že jsme si dali něco, co spíš probudí energii. Bruno Mars, jeho song I Just Might. A společně probíráme, jestli mají vaše zvířátka, vaše domácí mazlíci nějaký způsob pomsty, když začnou žárlit, třeba když hladíte jiný zvíře, nebo když se jim nevěnujete. A máme tady očividně zvířátka, který mají jako jemnější metody, takový klasický. Michalův pejsek, ten prostě štěká a strká do něj čumákem. Ale pak máme i zvířátka se smyslem pro humor, protože třeba Pepino napsal, že jeho buddy, když se věnoval jinému pejskovi, Pepino, tak ten jeho pejsek k němu nakráčel, zvedl nohu a počúral ho. Pepino píše, že pak přišel z práce v počúraném obleku a pejsek na něj ještě koukal jako, co tomu říkáš? No, říkám, ty pejsci, oni to s náma umějí. Pak mě taky pobavila další zpráva, to jsem nečekala. Když totiž Kamil napsal, že se s přítelkyní, když se s přítelkyní milujou, tak jejich pejsek na ně štěká a když skončí, tak pejsek má neuvěřitelně vyčítavý výraz. Je to holka Stafforda. No jo, tak... asi by taky chtěla, že jo? Co? No, tak všichni mají tyhle potřeby. Já vám každopádně děkuju za zprávy, za sdílení a za chviličku jedem na další songy. Haven, Caitlin Aragon, I Run. Další nálož energie do vašich uší. Už za chvilku tady na Fajnu.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrál česnek, co má říct.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
8: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

něco pro milovníky elektronické hudby. Chemical Brothers, jejich Go, nám dohrálo na fajnu 14.51 a nejtěžší je porozumět opačnému pohlaví. Věčný problém, který je skoro nereálný. Řešíme to pořád. Jedna strana říká, já nerozumím tomu druhému a takhle se to furt střídá. No, já pro vás mám tip, který možná vám úplně tenhle problém nevyřeší, ale minimálně vám dá náhled do toho, jak na to kouká ta druhá strana. Protože my tady na Fajnu máme podcast Posedlí, který se zabývá primárně reality show. Aktuálně se zabýváme reality show Are You The One, což je taková dating show, já doufám, že už to všichni sledujete, ale právě reality show o lásce jsou skvělej takovej vhled do toho, jak to někdy v těch vztazích funguje. Samozřejmě je to trošku přitažený za vlasy, jsou tam extrémní situace, ale i tak, když se o tom pak s někým pokecáte a zjistíte, jak na to ten druhej nahlíží, tak se dozvíte strašně moc zajímavých informací. A přesně to děláme v našem podcastu. Já a můj kolega Alberto, takže tam máte náhled mě, holky, zároveň kluka, Alberta. No a probíráme ty nejdůležitější, nejvíc spicy situace. A občas jsme spicy i my, protože se tam k něčemu občas přiznáme, což bychom občas možná neměli, ale je to zábava. A zároveň tam prostě probereme všechno důležitý, takže doporučuji na to mrknout. Na YouTube najdete celý podcast, už tam jsou 3 díly. Tenhle týden budeme točit další, protože samozřejmě už nám dneska bude vycházet další díl týhle super reality show. Doporučuji, zkoukněte show, zkoukněte i náš podcast, dejte si i reelska na Instagramu, kde jsou sestry těch nejdůležitějších momentů. Ať to společně můžeme všechno probírat. Já to hrozně ráda probírám, od toho ty reality shows přece máme rádi. Tak na to mrkněte a teď už další song. Harry Styles a jeho... Už podle téhle úvodní melodie musíte poznat Harry Styles a mega hit As It Was. Let's go!

0: Supertrap a jejich track Self-Aware nám právě dohrál na Fajnu a zakončuje nám tuhle druhou společnou hoďku Fajn a Warm-upu, který ale nekončí, protože jdem dál. Po zprávách zas další songy tady se mnou, třeba One Republic, teda bohužel ne se mnou ve studiu, ale v našich uších One Republic, jejich West Coast, nebo taky Zara Larsson. Tohle všechno už za chvilku tady na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
3: Vždycky
2: fresh. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Jsme online.
5: Online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Společnost Vinted uvedla, že nenašla žádný důkazy o obchodování s lidma a při prověřování případů spolupracuje s německými úřady. Ty mezitím vyšetřují podezřelý inzeráty, který na internetu vyvolaly spekulace o údajném prodeji dětí. Podle dosavadních informací ale všechno nasvědčuje tomu, že šlo o falešné příspěvky. Sílu současné vlny veder v Evropě mají dokazovat videa, které se ve velkém šíří po sociálních sítích. Lidi na nich pokládají pánve na rozpálený parapety a připravují na nich slaninu nebo vejce. Záběry se během krátké doby staly virálními. Na Netflix dorazila romantická komedie Voicemails for Isabel se Zoe Dutch v hlavní roli. Hlavní hrdinka posílá hlasové zprávy na telefonní číslo své zesnulé sestry. Netuší ale, že číslo už používá někdo jiný. Právě nečekané propojení dvou cizích lidí a jejich vzájemná chemie podle kritiků dělají z filmu jedno z nejpříjemnějších překvapení letošního roku.
2: Fajn.
0: Pondělí odpoledne, třetí hodina a taky třetí společná hodina nás tady se Fajn Warm-upem se mnou s Kristý. Předáme další songy, taky se zaměříme na téma dovolených, protože to skýtá mnoha nástrah od hádek s vaším spolucestujícím nebo taky přes zbalení kufru. Všechno probereme, podíváme se na to, no a teď už další song One Republic West Coast. Pojďme na to.
7: Oh!

0: Trošku se vám snažím naladit pozitivní myšlení takhle při pondělku se songem Wonderful Life od Hertz Purple Disco Machine. A existují zvláštní zákony vesmíru. Jakmile vám třeba někdo řekne, prosím tě, pohlídej mi to, okamžitě se začne všechno kazit. Jo, někdo odjede na dovolenou, dávám na starost třeba psa. Ten pes najednou přestane jíst. Dávám na starost auto, najednou se v tom autě rozsvítějí všechny kontrolky, nebo jak já říkám, emotikony, kterým nerozumím. A kytky, ty začnou usychat zrovna ve chvíli, kdy je máte na starost a máte je zalévat vy. Jo, já teď mám na starost kytky. A říkala jsem si, co se tak může pokazit? Jenomže přišlo 37 stupňů celý víkend. A já mám pocit, že teď každý ráno ty kytky obcházím jak doktor Najib oddělení. Tak co, pane muškáte, pořád bojujete, jo, dobrý. Ne, já se fakt už modlím ke všem bohům kytek, protože jestli to nedají, tak až se majitelé těch květin vrátí domů, podívají se na ty květináče, tak asi jim v hlavě bude hrát tenhle song.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?
0: Jo, řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? No, já doufám, že to přežijou, protože jinak budu mít problém. Ale pojďte zazdílet se mnou vaše příběhy. Co nejhoršího se vám kdy stalo, když jste dostali něco na hlídání? Ať už to bylo dítě, pes, kytky, nějaká věc, auto, nebo úplně něco jiného. Já věřím, že takový příběhy máte. Přece mě v tom nemůžete nechat. Jo, já se nemůžu cítit špatně. Jestli se vám stalo něco podobného, pojďte mi to napsat na 724634634. Když tak i beru tipy, jak zachránit kytky, jo, pojďte mi napsat. A já vám za odměnu pošlu další song. Giant Rocks, Want It Back, právě teď na Fajnu.

0: Ladíte fajn, Warm-up právě dohrál Hozier a jeho Nobody's Soldier. A já jsem se vás ptala, jestli se vám někdy stalo, že jste dostali za úkol něco hlídat někomu, třeba psa, byt, kočku, co já vím, klidně dítě, a jestli se vám stalo něco, co se úplně stát nemělo během toho, co jste hlídali. A Klárka napsala, že jednou hlídala svoji neteř, na chvíli se otočila, jenom na chviličku, aby neteři udělala svačinu. No a za 3 minuty ta neteř našla máminu červenou rtěnku. Klárka píše, cituju, jo. Když jsem se vrátila do pokoje, byl z neteře čistokrevný avatar, jenom v červený barvě. Měla pomalovaný obličej, ruce, nohy a co bylo nejhorší, tou rtěnkou komplet pomalovala novou bílou zeď v obýváku. Drbala jsem to ze zdi ještě o půlnoci a byl z toho pořádný průšvih. No a nebo pak tady Andrea píše, že hlídala ročního pejska, nechala ho v obýváku asi 20 minut samotného, když si šla dát sprchu. Prej to měl být hodný pejsek. Jenomže za tu dobu, zase cituju, malej terorista za tu dobu stihl rozkousat roh nový kožený sedačky, komplet roztrhat polštář, takže v bytě sněžilo peří a korunoval to tím, že se mi vyčúral do tenisek. Od té doby hlídám jenom kaktusy. Tak já jsem ráda, že v těch storkách o pokaženém hlídání nejsem sama. Doufám, že se vám to nestane. Až pojedete na dovolenou, zvolte si nějakýho důvěryhodného člověka, aby se vám postaral o věci, na kterých vám záleží. A děkuju za zprávy. Za chvilku další songy. Třeba Sabrina Carpenter, její Man Child. Tak za chvilku. Yo, hit music station. Hey. Fine. Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
6: Instagram,
5: YouTube,
6: TikTok,
5: co je zrovna teď in.
6: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ. Fajn.

Carbon, Graham Candy, jej song She Moves. Ideální song, pokud právě jste v autě, tak si jenom vystrčit tu ruku z okýnka a užívat si ten vibe. A blíží se čas dovolených, jak jsem říkala, a na dovolený existují jenom dva typy lidí. No a většinou na tu dovolenou jedou spolu. První člověk si nastaví budíka na 6.30, protože přece nepřijel, aby tu dovolenou proležel. Tyhle lidi už mají v 9 ráno projít historický centrum, hrát místní trhy a už řeší další program na celý den. A pak je tady ten druhý typ lidí. Ten otevře oči, nebo spíš možná jenom jedno oko v 10:30, otočí se na druhý bok a jde zase spát. Protože přece, když si ten hotel zaplatil, tak si ho taky užije. A nejlepší právě na tom je, že tyhle dva lidi většinou na tu dovolenou jedou spolu. Takže zatímco jeden už netrpělivě přešlapuje u dveří s opalovákem a mapou, druhý ještě ani nezvednul hlavu z polštáře. A přesně v tu chvíli vznikne ta věta, kdy se lidi začnou hádat, kdy ta věta zničí víc dovolených než spožděný letadlo. Ty to tady celý prospíš. No a takhle se lidi hádají. Tak schválně, kvůli čemu se na dovolený většinou hádáte vy? Je to taky rozdílná představa o časovém harmonogramu nebo něco jiného? Pojďte mi napsat, o čem se nejčastěji hádáte na dovolený. 724-634-634, to je to číslo. Vy už ho znáte, takže pište. Mezi tím další song. Alex Warren, jeho Passenger. Všichni jsme totiž takový cestující, tak pojďme na to.

0: pravdepodobne znáte na spamäť Tame Impala, Genie, jejich Dracula. Tohle nám práve dohralo na fajnú 15.41. A protože už začíná čas dovolenek, tak jsem se vás ptala, co vás nejčastěji na dovolený rozhádá s těmi, se kterými tu dovolenou trávíte. No a Jirka píše, že na dovolený se nejčastěji hádají, do který půjdou restaurace. To je podle mě častý problém, znám to velice dobře, chápu, to je prostě zásadní. Proto je možná lepší zvolit cestu all inclusive, což tady přesně píše Nela. Nela píše, že s rodinou si nedokáže představit, že by byli bez all inclusive. Píše, že její tři děti mají syndrom dutých nohou, to nevím, co je, budu to muset vygooglit, ale píše, moje tři děti se syndromem dutých nohou by nemohly být bez all inclusive. U nás se věčně hádáme kvůli jídlu, vidíte, je to tady zase, děti chtějí sedět přímo u zdroje. Jo, tak mít s dětma a ještě chodit po restauracích, tohle je asi to nejlepší řešení, takže zdravíme a já děkuju za zprávy, no a přeju vám všem, ať ty letošní dovolený zvládnete bez hádek. A k tomu samozřejmě s dobrýma písničkama, ale to zařídím já, takže za chvilku třeba Duke Dumont a jejich Ocean, nebo spíš jeho Ocean Drive, tenhle song za chvilku na fajnu. Yo, hit music
1: station. Hey. Fajn. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Na grill máme masíčko, nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
7: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
8: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
7: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
9: Nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
10: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Are you ready,
11: ready? This is Bruno Mars.
12: I'm Olivia Pete. It's Sabrina Carpenter.
9: Music. Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Dave Temsich, Rain Dance, tahle romantiárna, takový klidnější song, ideální k nějakému odpolednímu kafíčku nebo čemukoliv, co si zrovna dáváte. Blíží se 16:00, červen, až pojedete na dovču, chtěli byste mít 100% jistotu, že vám na letišti už nikdy nikdo omylem neukradne kufr? Tak si na něj vytiskněte svůj vlastní obličej. Ideálně nějakou mega ošklivou fotku, nekecám. Tohle totiž boří internet, funguje to. Lidi začali hromadně navlíkat na svý zavazadla obaly s obříma, schválně přehnanýma výrazama. Prostě fotkama, kde vypadáte bláznivě. Ta pointa je samozřejmě naprosto jednoduchá. Kufr na tom páse poznáte na první dobrou během jediný sekundy. A hlavně, jak k tomu většinou lidi píšou, tenhle kufr vám rozhodně nikdo neukradne. Protože kdo by dobrovolně chtěl z letiště utíkat s taškou, ze který na celý okolí křičí váš šílený výraz? To je totiž nápadný a asi to prostě nechcete. Takže pokud zrovna balíte na dovču a nechce se vám pak u pásu hodinu luštit, jestli ten stej černý kufr v pořadí opravdu je váš, tak tohle je ideální cesta, jak si ušetřit nervy. Sice možná budete na letišti trošku za exota, ale do hotelu odejdete 100% se svýma věcma a ne s cizíma trenkama. Já vám přeju bezproblémový cestování, tenhle tip si zapamatujte a posílám další song. Někam na cesty, ať už do letadla, do auta z práce, kam chcete. Fast Boy, Beautiful Life. Pojďme na to.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: One Direction, ideální song na zakončení naší třetí společné hoďky, song Story of My Life. Ale my nekončíme úplně. Čeká nás ještě jedna společná hoďka tady na Fajnu, tak pojďme na to, dáme si mezi tím zprávy a pak další songy. Třeba Benson Boone, Dávka emocí, nebo taky Ray a její song Where is my husband. Tak za chviličku tady se mnou pokračujeme ve Fajn warm-upu.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší z TikToku. Fajn. Vždycky je hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
5: Chceš pracovat od pondělí do pátku
6: a mít volné víkendy?
7: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Pojďte si ulovit svůj poklad. 30. června a 1. července v Kolíně v OC Futurum proběhne velký výprodej nevyzvednutých balíků z evropských logistických společností. Mystery boxy plné elektroniky, šperků, módy i kosmetiky. 30. června a 1. července v OC Futurum v Kolíně.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Kvůli bezpečnosti musel pražský dopravní podnik na některých tramvajových tratích snížit rychlost až na přibližně 10 km za hodinu. Důvodem jsou vysoké teploty, které způsobují roztahování kolejnic. Opatření sice pomáhá udržet provoz bezpečný, cestující si ale kvůli němu připlatí časem stráveným na cestě. 10 000 kroků denně už podle nový studie není jediný cíl, za kterým je potřeba jít. Výzkum ukazuje, že výrazný přínos pro zdraví přináší už asi 8 000 kroků denně, které snižují riziko předčasného úmrtí. Na Netflixu přibylo hnedka několik novinek. Fanoušky potěší obsah ze světa Avatara, dorazilo taky jeho korejské akční krimi a nechybí ani film, který po své festivalové premiéře sklidil několikaminutové ovace ve stoje.
3: Fajn. 3, 2, 1.
4: Už za hodinu Jindra Žampa.
5: Ale teď.
6: And now.
5: Warm up.
7: Yeah.
8: Pondělní odpoledne, 4. hodina odbyla, vyladíte Fajn a Warm Up se mnou s Kristý. No a já věřím, že už i ten váš den se blíží, dokonce stejně jako Warm Up. Máme před sebou poslední hoďku, tak si to pojďme pořádně užít s dobrýma songama. Jak jinak, co jinýho byste čekali? Pojďme na to hned teď. Benson Boone, jeho Sorry I'm Here for Someone Else. Tady v Praze už se začíná trošku zatahovat, vypadá to, že možná bude nějaká bouřka. A k tomu jsou songy plný emocí ideální. No tak pojďme na to. Nestrácejme čas. Let's go.

Hey, I song, where is my husband? Nám dohrál takhle na fajnu 16:10. A když pivo stojí na stadionu před 400, tak už nejste fanoušek. Může se z vás stát pašerák. Jeden anglický fanoušek totiž teď na stadion šel ve speciálně upravený bundě, kam si schoval desítky piv, aby je zkusil pronést na zápas mistrovství světa. No nevyšlo to, jak asi čekáte, ochránka ho odhalila, ale to video stejně obletělo internet a mě to jako připomnělo, že to asi někdy děláme všichni. Všichni jsme zažili nějakou situaci, kdy jsme chtěli něco někam pronést. Ať už do kina, vlastní snacky, popcorn, bombony nebo pití, na festival sušenky do batohu, na koncert lahev s vodou. Prostě, když jsou ty ceny občerstvení napálený, tak občas zkusíme takovej ten mod nenápadný agent. Takže toho pána cením, dát do toho takový úsilí, že si kvůli tomu speciálně upravil bundu, až mě mrzí, že mu to nevyšlo. Docela bych mu to přála, ale to samozřejmě nikoho nenavádím, jo, nenoste si svoje vlastní věci, ale tak kdo jsme to nikdy neudělali a právě o tom bych se chtěla pobavit. Zajímá mě, co jste kdy kam úspěšně pronesli? Ať už to bylo do kina, na koncert, na festák, jestli se vám někdy takhle podařilo něco pronést, tak mi napište, co to bylo a taky, jak jste to ukryli. Jo, ne, že bych tady chtěla někoho navádět, ale tak tipy se někdy hoděj, pojďte mi to napsat. Za odměnu klasicky pouštím song Bella Kay, její I love it, I love it, I love it. Tak pojďme na to.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

ideálně hodí na nějakou letní party. To byl DJ Fresh a song Gold Dust. Takhle při pondělním odpolku, skoro půl pátý. A já jsem se vás ptala, jestli se vám někdy podařilo něco pronést na nějaké místo, třeba do kina, na festiák, na koncert. Barča píše, že pokaždý pronese malou PET lahev s pitím a zastrčí ji do rukávu. To je jeden úkryt, který tady máme. A pak máme i Vču, která psala, že si koupila takový ten plastový pytlík na tekutiny, do něj si nalila víno a schovala si to pod břicho. Prý jí při vstupu ještě pochválili těhotenský břicho, popřáli hodně štěstí miminku. No tak i to je cesta. Ale neberte si z toho příklad, jo? Já jsem vám to neřekla, nesvádějte to na mě. Já vám ale děkuju za zprávy. Za chvilku další songy do vašich uší, třeba Loy, její Red Eyes. Tak za chviličku, tady na Fajnu.

0: hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz. Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

Jo, tenhle krásný song s názvem Boston dohrává na fajnou. Máme 16.32 a už jste někdy chytili zloděje přímo při činu? To je určitě fajn, ale nechat zloděje, aby se sám vytrestal, to je teprve dobrá karma. Jeden nenechavec v Kalifornii, v Americe, si teď totiž něco takového zažil. On si chtěl namastit kapsu hodně rychlým způsobem, jenomže místo drahý elektroniky si z cizího auta odnesl ten nejvíc strašidelný mystery box v historii. Chovatel Joseph Barrios si totiž u auta na chvíli zdřímnul, no a když se probudil, jeho taška byla pryč. Jenže on u ní neměl peněženku, ale plastový boxy se svýma čtyřma domácíma mazlíčkama. Říkáte si plastový boxy? Jo, protože ty mazlíčci byly hadi. Krajty, královské krajty, měly teda roztomilý jména Cheesecake, Luna, Bumblebee a Twinkie. No ale představte si výraz toho zloděje, když rozepnul ten zip a doufal, že tam budou peníze, peněženka, telefon, elektronika. Místo toho tam byly hadi. To je na infarkt. Ty hadi, doufejme, že jsou teda v pořádku, asi si taky zažili šok, ale pro toho zloděje to muselo být ještě horší a samo ho to hezky vytrestalo. Mě to ale tak přivedlo k myšlence, jak si to jako převést na nás, co jsme zažili takhle. A já jsem si říkala, že jste určitě všichni zažili, že vám třeba někdo snědl něco v ledničce, v práci, nebo i doma. A napadlo mě, jestli jste na někoho taky třeba přichystali takhle past, že byste mu naschvál tam třeba, já nevím, nasypali do jídla chili. Abyste poznali, že vám to chtěl ukrást právě ten člověk. Tak schválně napište mi, jestli vám někdo někdy takhle něco ukradl na 724-634-634 a ideálně, jestli se ten člověk právě spletl, že vám třeba chtěl ukrást telefon nebo teda nějaký dobrý oběd a místo toho jste mu naservírovali nějaký nehezký překvapení. Pojďte mi to napsat na 724-634-634 a nás čeká další dobrý song do tohohle odpoledne Rudimental Kelly, All I Know. Pořád je to rozjedem. Let's go.

0: song, který znáte absolutně všichni. Michael Jackson, jeho Billie Jean nám právě dohrál. Takže teď jste neměli žádnou výmluvu netancovat, nespívat a doufám, že jste to všichni dělali. Blíží se nám 5. hodina, je 16.42 a já jsem se vás ptala, jestli jste někdy na někoho třeba nastražili past, protože jste měli podezření, že vám krade, třeba že vám v práci mizí jídlo z ledničky nebo něco takového. No a přišla zpráva od Simči, která píše: ahoj, na koli se mi pořád ztrácel drahý arašídový máslo, tak jsem do té sklenice dala ještě navíc trošku pálivý čili omáčky a nechala to v kuchyni. Za hoďku se z chodby ozval strašný kašel a spolubydlící z vedlejšího pokoje exoval u dřezu litr mlíka. Už se mi od té doby nestratil ani rohlík. Vidíte, každý má svoje metody, někdo místo elektroniky v batohu hady, někdo tam dá čili omáčku. Tak já vám děkuju zase za vaše zprávy a za chvilku samozřejmě další songy. Třeba Miles Smith, Niall Horan, jeho Drive Safe, jejich Drive Safe, společný song. Taková ideální věc na cestu domů z práce, já doufám, že už jste na cestě, protože to vypadá na bouřku, tak ať se tomu vyhnete, ideálně s dobrýma songama. Tak za chviličku, zas tady na Fajnu.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Letní

0: One Republic, jejich nejnovější písnička Need Your Love. To je jeden z posledních songů, který si tady společně dáme, protože je 16.52. A vy víte, co to? Počkat? Co?
1: Slyšíš to? Blíží se bouře. Bouře. Tady.
0: Vy víte, co to znamená. Pátá hodina. Navíc, jak jste slyšeli, vypadá to, že se blíží bouře. Já jsem to říkala, teď to říkal i Buka. A to znamená, jak v tom songu zaznělo v tom úryvku, všichni domů. Domů letím i já, doufám, že vy už jste taky na cestě domů. Dneska se s váma loučím, byly to krásný 4 hoďky, prošli jsme od totálně hot horkýho počasí až k tomuhle ochlazení. Já doufám, že to na chvilku vydrží, ať si trošku odpočinem. No, budu se na vás zatěšit zítra od 1 do 5, klasický čas. Slyšíme se celý týden od pondělka do pátku. Teď už vás předávám Žampikovi. Žampika ještě nevidím, ale vy ho za chvilku uslyšíte, určitě si to s ním užijete. Máte před sebou nádherný 3 hoďky plný zase skvělýho playlistu. Věřím, že Žampik vás rozesměje takhle při pondělním odpolední a to je hodně potřeba. Takže se máte na co těšit? Já se na vás budu těšit zítra a teď, jak jsem říkala, už utíkám. Takže se mějte moc hezky, užívejte večer. Bye babes a posílám na rozloučenou Zaru Larson a její Midnight Sun, kdybychom toho sluníčka náhodou neměli dost, že jo? Takže bye babes, užívejte.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit.

0: krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. Genx.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: Fine Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fine.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Hanička.
3: Po bouřce zůstal v Německu stát vlak Českých drah s více než 600 cestujících. Kvůli výpadku proudu přestala fungovat klimatizace a teplota ve vozech vystoupala až ke 40 stupňům. Hasiči proto evakuovali nejohroženější pasažéry, 3 lidé skončili v nemocnici. Soupravu nakonec z místa odtáhla dieselová lokomotiva. Extrémní vedra v Česku vyvrcholila novým teplotním rekordem, když meteorologové naměřili víc než 41 stupňů Celsia. Dlouho ale nevydrží. Už dneska dorazí studená fronta s bouřkami a citelným ochlazením. V dalších dnech by se denní maxima měla pohybovat přibližně mezi 25 a 30 stupni Celsia. Kanceláře v Číně během několika vteřin zaplavily 4 tuny vody poté, co prasklo obří akvárium. Na podlaze skončilo asi 25 vzácných ryb v hodnotě skoro 1 000 000 korun. Majiteli se podařilo část z nich zachránit a ty uhynulé nakonec připravil jako jídlo pro své přátele.
1: Fine Drive.
0: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
1: Fine.
0: Fine Drive.
1: Fine.
0: Fine Drive.
1: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: 17 hodin, 4 minuty k tomu, to znamená, že startuje pondělní Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma. V té první si řekneme například to, co se děje s naší hlavou v těchto nesmyslných vedrech. No a odstartuje to kdo jiný než JBčko a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, právě teď na Fineu.

Ten, Fever Dream, 17 hodin 10 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a jestli máte poslední dny pocit, že vás vytočí úplně každá blbost, tak možná nejste protivní úplně vy, ale může za to to vedro. Odborníci říkají, že když je venku extrémní horko, náš mozek funguje trošku jinak, hůř se soustředíme, jsme unavenější, rychleji se naštveme a máme menší trpělivost. Takže když vás dneska někdo seřve v MHDčku nebo na silnici, možná bojuje se stejným vedrem jako vy. To samozřejmě neznamená, že si teď můžeme všechno svádět na počasí, ale možná je to dobrá připomínka se trošku schladit, dát se do klídku a nehádat se kvůli kravinám. Hele, napište mi, co vás v těch vedrech dokáže vytočit úplně nejvíc na 724 634 634. Fine drive.

0: Luis Capaldi nám dohrává na fajnu v 17 hodin 21 minut. Pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme, co vás nejvíc štve na tom nesmyslném vedru se venku, i když teď to vypadá, že pomalu, ale jistě se blíží ta chladná fronta. Teď se extrémně ochladilo. Každopádně, co vás štve ve vedru? První zprávu máme, když ne a ne pršet. No právě o tom mluvím. Zrovna teď to vypadá, že to možná fakt přijde. Druhá zpráva je, spocený smradlavý lidi, co to hodí pod paží v mastný tyči přímo na nos. Je pravda, že ty spocený podpáždá, s tím je velký problém. A poslední zpráva, ahoj tady Terry, mě štve, když je mýmu pejskovi až moc vedro. To je samozřejmě blbý. Není dobrý chodit s pejskama ven v ten nesmyslný pařák, hlavně na ty rozpálené kostky, tak snad i na ty pejsky dáváte bacha. Fine drive.
1: Fine. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
3: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Taky nechcete končit léto větou.
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
14: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
15: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
16: To nejlepší z hit parád.
17: Ze streamu.

Comp, Meduza. Track, který nám dohrává v 17 hodin, 30 minut na Fajnu a my jedeme dál. Před náma je Eminem. A věděli jste, že Eminem původně vůbec nechtěl být rapper? Jeho sen byl stát se kreslířem komiksů. Dokonce chtěl být profesionálním ilustrátorem a komiksy prý miluje dodnes. K rapu se naplno dostal až později, ale láska ke komiksům mu zůstala na celý život. Mě by teda zajímalo, jak by takovej komiks Eminema vypadal, ale teď si pojďme dát jeho track Houdini. Právě teď na Fajnu.

0: Steve Harrington, a.k.a. Joe, End of Beginning, track, který nám dohrál v 17 hodin 40 minut na Fajnu. A mě by zajímalo, kolik z vás má v hlavě takovýho toho malýho hejtra, co vám od rána jede, kámo, tohle si zkazil, tohle si mohl udělat mnohem líp. Psychologové říkají, že tenhle vnitřní kritik se často ozývá mnohem víc, když jsme ve stresu, unavený, anebo když jsme prostě přetížený. A zajímavý je, že ani věci, po kterých saháme na uklidění, třeba kávec, pivko nebo cigareta, ho většinou neutlumí. Naopak můžou úzkost a negativní myšlenky ještě víc zesílit. Takže až si zase budete sami sobě nadávat za nějakou blbost, možná to nejste úplně vy, ale jen unavený mozek, který potřebuje na chvíli vypnout. No a mě zajímá, jestli máte v hlavě spíš podporující hlas, který vám říká, jo kámo, jsi dobrý, anebo jste sami na sebe největší kritici. A co vám pomáhá, když se vám v hlavě rozjede negativní kolotoč? Napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Buongiorno! Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Na gril máme masíčko nebo sýry třeba. Ve Vraňanech nakoupíte i výborný chleba.
6: Farma Vraňany hlásí rozšíření sortimentu ve farmářském obchůdku.
7: Než si žena nakoupí pro celou rodinu, tak já si vyberu skvělý maso na grilovačku a stihnu si dát v bistru i svačinku. Chleba s nejlepší vajíčkovou široko daleko.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Evička Farná, Perpetuum mobile. Když to, co děláme, mizí mi. Posloucháte Fajn v pondělí 29. června a já jsem se vás ptal na to, jestli máte v hlavě spíš podporující hlas, nebo jste sami na sebe ty největší kritici. Klára napsala, jsem na sebe až moc přísná. Když se něco nepovede, přemýšlím nad tím ještě večer. Pomůže mi jít se projít a dát mobil na chvíli pryč. Dobře, taky někdy vyzkouším. Matěj mi napsal, můj největší kritik jsem 100% já, ostatní mě pochválí a já stejně hledám, co bylo špatně. Tak se zkus taky někdy podchválit. Co, Matěji?

0: pokračuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak buďte u toho se mnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní

Fine Drive. Fine Drive. Indra Jampa. Indra Jampa. 18 hodin, 1 minuta k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu a za chvíli si řekneme, co novýho se událo v hudebním rybníčku, do toho nabitej playlist, teď už track Temper Trap a Self Aware, právě teď, no fajnu.

posloucháte Fajn, tohle to byl Viz the MC, Bees a Honey, Show Me Love. 18 hodin 7 minut, to je aktuální čas. Lidi, musím říct, že o víkendu jsem měl možnost být na Bloodfestu a musím teda říct, že velký klobouček. Youngblood převezl svůj festival poprvé mimo Británii právě do Česka a atmosféra byla naprosto neskutečná. Je jasný, že to vedro bylo nešílený, ale lidi to nevzdali a vytvořili něco, na co se bude ještě dlouho vzpomínat. Nejsilnější moment za mě přišel, když Youngblood otevřeně mluvil o psychickém zdraví a připomněl, že nikdo nemusí být na svoje trápení sám. Nebyl to prostě jenom koncert, ale chvíle, která spojila 10 000 lidí. My můžeme jenom doufat, že Bloodfest nebyl poprvé a naposledy v Česku a že ho Youngblood sem ještě někdy přiveze. Bylo to neskutečný. Teď už Chemical Brothers a Go na Fajnu.

0: pondělní večer na Fajnu, tohle byli Junotas a Dennis Lloyd a mě by zajímalo, kolik z vás má ve svém okolí někoho, kdo je schopný udělat drama úplně z čehokoliv. A nebo jestli to náhodou nejste vy. Psychologové říkají, že bejt drama queen neznamená úplně nutně jenom přehánět, často zatím může bejt potřeba pozornosti, ale taky způsob, jak se člověk vyrovnává se stresem anebo se svýma emocema. Zajímavý je, že když se člověk často dostává do vypjatých situací, mozek si může zvyknout na adrenalin a dopamin, který při konfliktech vznikají. A pak si člověk ani neuvědomí, že konflikty vlastně vyhledává. No a mě by zajímalo, kdo je ve vašem okolí největší drama queen, anebo, jak to říct, drama king. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Letní slunce ve vlasech přináší Capilan. Capilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
7: Are you ready for this?

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

Man, Bad Habits, v překladu zlozvyky. 18 hodin 30 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn a vracíme se k tématu. Ptal jsem se vás na to, kdo je ve vašem okolí největší drama queen anebo drama king. První napsala Berča, ta napsala moje ségra, když jí napíšu jen OK, tak se hned myslí, že jsem naštvaná. Tak to je klasika. Pak tady mám zprávu, největší drama king, co znám, je můj partner a mám fakt pocit, že ho to snad i baví, že se aspoň něco děje. Je to dost nahoru dolů, takový můj cholerik, no. Ale je hezký, že to vypadá, že i přesto všechno ho miluješ. A to se cení. Fine Drive.

0: posloucháte fajn. V pondělí 29. června tohleto byly Zerb a Chainsmokers a lidi, mně přijde, že se dneska pořád řeší, že už kluci holky moc neoslovujou. A možná na tom něco bude. Nový průzkum totiž ukázal, že většina žen by naopak byla ráda, kdyby je muži oslovovali častěji i v reálném životě. Jenže spousta chlapů se bojí, že budou působit divně, dočerně, anebo že stejně dostanou košem. Sociální sítě totiž často ukazují hlavně ty nepovedené pokusy o seznámení a člověk pak může mít pocit, že je lepší radši neskoušet vůbec nic. Přitom spousta žen říká, že když je oslovení slušný a s respektem, vůbec jim nevadí, takže možná jen všichni až moc přemýšlíme nad tím, že dostaneme košem. A mě by zajímalo, jestli jste se někdy seznámili s partnerem nebo partnerkou tak, že vás neoslovil někdo cizí na ulici. Jestli jste se s tím někdy vůbec setkali. Napište mi to na 724-634-634.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: www.fajnradio.cz.

0: Tohle to byl Mavi Smith a Nice to meet you. A my jedeme dál. Před náma je Alex Warren a Passenger. Právě teď na Fajnu.
1: Fajn. Když hudba, tak naplno.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Pokračuje druhou hodinku Fine Driveu, před náma je třetí hodinka a tu klasicky odstartujeme 10-minutovkou podle vás. Pište svoje oblíbené tracky, protože já je budu hrát.
1: To nejlepší z hitparád.

0: nejlepší z TikToku.
1: Fajn. Vždycky fresh.
2: Fajn. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Instagram, YouTube, TikTok,
0: co je zrovna teď in Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.

0: Víš songu.
1: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbeného tracku.
0: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
2: 10 minutes for you.
3: Tak jo. 724-634-634. To je číslo, na kterým teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. Jako první zprávu tady máme od Teresky, která by si přála Naked and Portugal, The Man, Glide. OK, máš to tam mít. Co dáme jako druhý track? Jako druhý track tady máme American Girls od Filipa. Dobře, může tak být. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. Tak jo, do třetice to bude Damiano David, Talk to Me. Dopisujte klidně i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
2: 10 minutes for you.

American Girls. To je track, o který si psal Filip. Posloucháte Fajn v 19 hodin 8 minut. Před náma je třetí track v pořadí naší 10-minutovky. Je to Damiano David, Styla a Nile Rodgers, Talk to Me. A hned potom nás čeká velký finále. I dneska tam mám tři tracky, který už do té 10-minutovky nenarvu a potřebuju jednoho človíčka, který rozhodne o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Číslo je 724-634-634 a vybírá jenom ten nejrychlejší. Linka je volná, tak volejte. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: Kid, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me, posloucháte Fine a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolala Martinka. Čau, Martinko.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, léto je oficiálně tady. Jaký jsou tvoje plány na léto?
1: Asi jen se válet u bazénu a být s kámoškama.
0: OK, to zní jako hodně v pohodě léto.
1: Jo.
0: Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jeden z nich budeš moct vybrat do éteru. Jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Lil Bukanýr a Strach. To je varianta číslo 1. Pojďme na dvojku. Někdo si tady přál Beyoncé a Single Ladies. To je varianta číslo 2 a mám tady ještě třetí variantu a to je tahleta věc. David Guetta a Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Ale Martinko, je to jenom na tobě, ty můžeš rozhodnout, jaký track mi zahrajem.
1: Tak asi to Beyoncé.
0: OK, a je někdo, komu bys ten track chtěla věnovat?
1: Asi kámoška, oni možná taky teďko nedou v autě.
0: A chceš je jmenovitě vyjmenovat?
1: Tak Sáru a Klárku, prosím.
0: Tak jo, tak posíláme, já ti přeju krásný večer a krásný léto. Měj se hezky.
1: Já tebe taky, ahoj. 10 minutes for you.

0: Jenny Dracula. Posloucháte Fajn v 19 hodin 20 minut a jestli nesnášíte ranní budíky, tak prý nejste rozmazlení, ale možná jen biologicky normální. Vědci tvrdí, že spousta lidí, hlavně mladších, prostě není nastavená na to podávat ty nejlepší výkony hned po ránu. A začínat práci nebo školní nebo školu hodně brzy může znamenat i větší únavu, horší soustředění i víc stresu. Proto se objevují názory, že by pracovní den měl začínat pozdějc. Ne proto, aby lidi byli pohodlnější, ale protože by podle odborníků mohlo být produktivnější a ve výsledku i spokojenější. Ha? Slyšíte to? Ha? Mě by zajímalo, jestli jste ranní ptáčata a nebo noční sovy. Napište mi to na 724 634 634. Fine Drive.
1: Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: posloucháte Fajn v 19 hodin 31 minut. Tohle to byl Kalin a Stein 27. Moje otázka zněla, jestli jste ranní ptáčata anebo noční sovy. Tady jsou odpovědi. Denisa napsala 100% noční sova. Večer jsem nejvíc produktivní a ráno se mnou radši nemluvte. Ajajaj, tady asi někdo nebude úplně ráno příjemnej. Michal napsal noční sova. Nejlepší nápady mám kolem půlnoci a pak ráno lituju svých rozhodnutí. To nezní, jakože ty nápady o půlnoci jsou úplně zastřízlivá. A pak do třetice napsala Mia a ta napsala, nejsem ani jedno, ráno nechci vstávat a večer jsem stejně unavená. No, tak to je ještě úplně jiná varianta. Fajn
1: Drive. Hudba, kterou miluju, přesně tady. Fajn.

0: pondělní večer na Fajnu, tohle to byl Somber a Andrest a před náma je Loj a tenhle ten skvělej track. Loj je jedna z těch zpěvaček, u kterých to nevypadalo na úspěch přes noc. Málo kdo totiž ví, že dlouho neměla odvahu vydávat vlastní písničky, protože si nebyla úplně jistá, jestli jsou dost dobrý. Nakonec ale začala sdílet ukázky na TikToku a právě tam si ji všimli první fanoušci i hudební vydavatelství. Dneska už má miliony přehrátí a patří k nejúspěšnějším mladým německým zpěvačkám. To je docela dobrá připomínka, že někdy stačí jenom překonat strach a tu věc prostě vydat ven, no. Tak Loj a Red Eyes už za chvíli na Fajnu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrál česnek, co má říct.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
5: Chceš pracovat od pondělí do pátku
6: a mít volné víkendy?
7: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: jaru domů, jaru domů. Kdybyste to nepochopili, tak se s váma loučím, balím kufry a jdu domů. Pondělí jsme úspěšně přežili, díky, že jste u toho byli se mnou. Vypadá to, že venku už není tak hrozně, jak bylo, když jsem přicházel. Ochladilo se podle mě tak o 10 stupňů, to se mi hodně líbí. Já se na vás těším zase zítra od 17 do 20, ale s fajným rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation, dneska v Next Generation Ryu Gale, mladá talentovaná zpěvačka, kterou už moc dobře znáte z éteru Fajnu. No a za mě už jenom ty dvě slova. Papa Lala!
1: Fajn Drive, Jindra Žampa.

0: svých momentálně nejposlouchanějších a nejoblíbenějších písniček a rovnou můžeme začít první, která se jmenuje The Dress I Want a je teda od Rue Gale. A je úplně nově vydaná, takže doufám, že se vám bude líbit a jestli se vám bude líbit, tak si ji můžete přidat třeba do playlistu. Takže tady máte.
1: Next Generation.

0: I tried on, doesn't feel like it used to, but I don't want it to be gone when I leave, cause I leave soon. Hey!
1: Next generation.
2: Koncept té písničky, co jste teďka slyšeli, tak vznikl tak, že moje kamarádka mi poslala, jak se zkouší fakt úplně nádherný šaty v nějakém obchodě. A já jsem jí napsala hnedka, že si jako musí koupit, že fakt jako musí mít. A ona mi na to, já si nepamatuju přesně tu zprávu, jako co mi napsala, ale pamatuju si tam, že napsala jako anglicky. Jo? Ona napsala, you can fall in love many, many times. A potom něco dalšího, jo, ale jakože nemůže si je koupit, protože se prostě bojí, že nebude mít kde nosit a bla, bla, bla, bla. A mě prostě napadlo, že to je hrozně dobrý jakoby nápad na písničku a že by se to mohlo hezky využít jako nějaká metafora, protože se často bojíme, že budeme něčeho litovat, takže radši zůstaneme při zemi. Takže jsem napsala tuhle písničku. No a dál uslyšíte Expectations od Olivie Rodrigo. Olivie vydala teďka nový album a já fakt poslouchám jenom tohle album pořád on repeat, takže vám tady jednu pustím, no vlastně pak uslyšíte i druhou a to jedno. A potom bude Kill Me od Hayley Williams. Enjoy!
1: Fine. Next generation.

0: Next Generation. Nevím, jestli někdo znáte Adélu, je to zpěvačka ze Slovenska, která teď úplně blow upla v Americe nebo celkově po světě. A je to momentálně moje asi jedna z největších inspirací, protože hezky ukázala, že i když jako je z toho Slovenska, tak to jde dotáhnout prostě daleko a nemusí zůstávat jenom na Slovensku. A uslyšíte její nejnovější písničku, která se jmenuje Red Bottoms, a potom bude I Saw Your Face od Malcolma Todda, což mimochodem Malcolm je bracha Audrey Hobart a to je moje nejoblíbenější sibling duo, takže doufám, že se vám obě budou líbit.
1: Next Generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Já hrozně ráda hledám a objevuju nový small artisty. Mimochodem, váš nejnovější, nejoblíbenější small artist by mohla být True Gale. Dobrý. A takhle jsem právě na Instagramu narazila na Lucy Blue a přidala jsem se hnedka do playlistu spoustu jejich písniček a asi moje nejoblíbenější od ní je Playhouse a to vám tady pustím. Potom bude Vertigo od Griff a potom Come Down od Asha Banks. Asha Banks je asi taky jedna z mých úplně nejoblíbenějších. No, small artistů, ona není už zas, ale jo, je to small artist. Tady je máte.
0: Here we go. Number one hit music station. Next generation.

Následuje další písnička od Olivie Rodrigo, tahle se jmenuje Stupid Song a kdybych si měla vybrat moje nejoblíbenější z toho nového alba, tak to asi bude tahle, ale mně přijde, že já jako fakt nemám oblíbenou, mně se prostě líbí úplně všechny a miluji úplně všechny a tohle mám taky fakt ráda. Jo. A potom bude Light On od Maggie Rogers.

Teď se s váma budu muset rozloučit. Děkuji, že jste poslouchali tady můj dnešní playlist. Třeba jsem vám ukázala někoho novýho nebo nějakou novou písničku, která se vám fakt líbila a přidali jste si ji do playlistu. Nebo možná taky ne. Možná jste si řekli, co to poslouchá, ale to nevadí, třeba příště to bude lepší. A kdyby vás zajímalo víc mé tvorby a mé hudby, tak mi můžete začít sledovat na sociálních sítích. Já jsem teďka zapla úplně Eminem mod, všimli jste si toho. A tam postuju v moji autorskou tvorbu nebo nějaký věci jiný, jo, to se musíte podívat sami. Takže mějte se krásně a bye! We are number one. Next generation. Number

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. parzivalrestaurant.cz.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všechno.

0: Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.
1: Fajn. Stanley, Joanne, Nendo, Game, Nendo.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Gehirn, Vždycky fresh. V létě nechceš řešit, co si pustit.
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.
0: Fajn.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
8: Fajn.
7: Vždycky hot.
8: Vždycky fresh.
7: Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: V létě nechceš řešit, co si pustit.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn. We got that hit. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.